0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: zasažen.
1: Úterním nočním blaníkem vás provází Mirek Téra. Přeji vám všem dobrý poslech, už jen proto, že teď si připomeneme Pepova parťáka, kterým byl minulou středu herec David Matásek. Ten strávil řadu let také na prknech Národního divadla, kde se zpočátku setkal i s takovými hereckými legendami, jako třeba panem Josefem Kemrem. To muselo být úžasné sledovat tyhle bardy.
2: Já jsem v té době byl takový jako trošku odrzlej, ale samozřejmě nějaký respekt jsem vždycky měl, ale jako ne přehnaný, ale byla to samozřejmě skvělá škola a oni byli nesmírně laskaví a uměli taky trochu i vlastně pomoct, jo. Nejenom tím příkladem, ale uměli třeba říct, jako ne, tohle nedělej, tohle totiž tady není moc vidět na tomhle místě, víš, běž radši tady. No prostě jsou takový praktický, profesní finty, který vám nikdo na škole neřekne, to prostě není možný. A přicházel byste na ně sám strašně klopotně a těžko dlouho.
1: Celé povídání s Davidem Matáskem snadno dohledáte přes naše stránky radioblaník.cz. Povídání to bylo v skutku velmi zajímavé. Teď si ale dál budeme hrát hezky česky.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

Poklidnou úterní noc vám za celou noční Blanickou partu přeje Mirek Téra. Dnes už je 19. května a podle pranostiky by měly být mrazíky ten tam, říká se totiž, přišel Petr Celestín, mohou se již okurky sadit ven. A meteorologové to na svých stránkách v podstatě jen potvrzují. My ale pojďme blahopřát k svátku, nabízejí se hned 4 jména. Původně hebrejské Ivo s téměř 19 tisíci nositeli, severské Gerda, latinské Celestín a germánské Alvin. Vám všem nádherný sváteční den a vše nejlepší. Určitě se ale musíme zastavit i u dalších velmi známých a sice hereckých jmen spojených s tímto datem. V roce 1907 se na Pražských Vinohradech narodil Jan Pivec, kterého si tedy můžeme připomenout. Narozeniny ale dnes má paní herečka Iva Janžurová, která se narodila v roce 1941 v Žirovnici. A také pan Petr Bruckner, který není jen hercem, ale také komikem a fotografem, kterého máme asi všichni spojeného s divadlem Járy Cimrmana. Všem uvedeným a také vám ostatním teď tady na Blaníku takhle aplaudujeme. Přejeme tedy vše jen to nejlepší a posíláme další porci hezkých českých písniček.

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha polojasná až oblačná, místy se objevují mlhy, nejnižší teploty 9 až 4 stupně. Úterní obloha bude oblačná až polojasná, v Čechách přechodně i zataženo. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky, s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů a na horách kolem 12. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: vámi je i na prahu nového dne Noční Blaník. Máme úterý 19. května, tedy den, kdy vám krajánek Rádia Blaník nabídne další tipy na zajímavé výlety. Není to tak dávno, co navštívil pohádkový svět Fábulín, který najdeme nedaleko Jičína v nádherně zrekonstruovaném starém mlýně. Martin Císař si o něm povídal se zakladatelkou pohádkového světa Fábulín Evou Bouchnerovou.
1: Tohle je nejdůležitější postava, tady to je kouzelný dědeček Fábulín, má tady babičku pohádku, bez tý by to nešlo v pohádkovém mlýně. Pak jsou tady sudičky, skřítek Baldahoj.
2: To všechno tady u vás můžeme mimo téhle místnosti vidět.
1: No, v pohádkovém mlýně na půdě bydlí čarodejnice, ale jenom hodný, nemusíte se bát. Tady na tom letom patře, tady máme ještě pekelnou domácnost kouzelný babičky Matildy a dole jsou vodníci. A naproti v zahradě tam je čertovská kovárna a pekelný laboratorium. A aby jsme tady taky trošičku mohli poučit, tak tady máme domeček kouzlobabky Bylinky. A když nám přijedou děti ze školky, tak je tam babička Bylinka, seznamuje s tím, že třeba není nutný na kašel si hned brát antibiotika, ale že takovej lipovej čaj má taky svý kouzlo.
0: Pohádkový svět Fábulín můžete navštívit v jakémkoliv věku. Jezdí sem nejen výpravy dětí se školkami, jak jste slyšeli, ale také i spolky seniorů. Zaujme tedy skutečně každého. Pokud vás to zaujalo, určitě se nejprve podívejte na pohádkovýsvět.cz nebo na stránky Rádia Blaník, kde je celé povídání uložené, a na nové zajímavé reportáže krajánka Rádia Blaník si počkejte při poslechu našeho dnešního denního živého vysílání. Ať je vám s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události.
1: Krásný den, je úterý 19. května, dnes má svátek Ivo a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Začíná termín pro podávání přihlášek pro druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Potrvá do 25. května. Ministerstvo financí během odpoledních hodin vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na středu. Pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku, kauze Dozimetr. Vypovídat má místopředseda ODS Tomáš Portlík. Policisté budou v areálu Vsetínské nemocnice nacvičovat zákrok proti aktivnímu střelci. Cvičení se uskuteční zejména v budově K a jejím okolí. Vstup, vjezd a výjezd do areálu nemocnice přes hlavní vrátnici i provoz ostatních zdravotnických pracovišť nemocnice zůstane bez omezení. V Pražském muzeu Karla Zemana proběhne od 15 hodin prohlídka, expozice a zážitkový program pro děti. Návštěvníci se stanou součástí děje Zemanových filmů jako Cesta do pravěku nebo Baron Prášil. Tolik očekávané události. Hezký den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Vstávej a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Kdekoliv na světě
6: a 24 hodin denně.
5: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
6: na našem webu radioblaník.cz.
7: Dobré ráno, krásné úterý, posloucháte Rádio Blaník a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. Tak ať se vám skvěle stává a dobře poslouchá.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Úterý bude většinou oblačné až polojasné, teploty přes den 17 až 21 stupňů. Užijte si hezký den.
6: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
7: Je úterý, do terénu vyráží kolega Vlasta Suk alias Kránek Rádia Blaník a za chvíli také přinese jednu zmíněnou reportáž cest. A ta bude stát za to. Hezká pozvánka pro vás, pro všechny, kteří nevíte, kam třeba o víkendu vyrazit. Teď si pojďme hrát. Krásné ráno.

0: Dobré ráno, krásné úterý, posloucháte Rádio Blaník. I dnes je s vámi Martin v hodince, kdy si hrajeme jenom hezky česky. 5., 6. a taky 12. až 13. A jasně, že taky první pondělí v měsíci, ale pozor, dneska je úterý a to znamená, že v 16 hodin je tu Honza Riedl. A co jsme řešili naposled?
1: Pražský okruh, tam, kde prakticky dyně jsou kolony mezi sjezdem na Barrandov, respektive těmi tunely, co jsou tam a D5, tak začínáme teďka v květnu rozšiřovat, ale nezačneme hned s tou dálnicí. My nejdřív musíme postavit nové nadjezdy, ty mosty, co jsou nad Pražským okruhem, aby se ten širší pod ně vešel. To znamená, té práce letos, začínáme v květnu. A během nějakých 3 let si myslím, že bychom měli mít tu D0 Pražského okruhu rozšířenou, tak aby jsme potom mohli navázat rozšířením D5 na dojezdu. Hlavně bude rozšířený na 2 pruhy sjezd z D5 na Pražský okruh. To si myslím, že o to vám jde nejvíc.
0: A dnes v 16 hodin Honza Riedl zase živě tady u nás na Blaníku. Já přeji hezké ráno a posílám další české pro vás.

0: ráno
1: od 5 do 6
0: u nás na Blaníku.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Dobré ráno, i v úterý po ránu vám hrajeme mezi 5. a 6. jenom hezky česky, za chvíli 17:30 a to znamená, že před námi jsou aktuální zprávy, podíváme se také na počasí a potom si dál budeme hezky česky hrát. Skvělé stávání.
1: Rádio Blaník. Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
2: A je středa, to znamená, že přivítám dalšího parťáka. Kdo to bude mezi 4. a 5. tady naproti mě ve studiu? No, přijde Matěj Homola ze skupiny Vohnout, takže si budeme povídat o muzice, o cestování, o fotografování, hodně o Indii, taky o Maroku a možná dojde i na vyžlovku. Tak poslouchejte dneska mezi 4. a 5. Blaník.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
7: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
8: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.

0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Kdekoliv na světě.
1: A 24 hodin denně.
3: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
1: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
7: Rádio Blaník, zprávy.
8: Krásné ráno přeje Monika Holubová. U Obvodního soudu pro Prahu 9 bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Hlavní program čeká ministra zítra, kde bude v Praze jednat nejprve se svým protějškem Petrem Macinkou a následně s prezidentem Petrem Pavlem. Europoslanci dnes budou ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii. Projednají taky připravenost na pokročilé systémy umělé inteligence. Čeští hokejisté zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4-3. Napravili tak sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v tabulce skupiny B na mistrovství světa jim patří průběžné druhé místo. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnešek bude slunečný, bude polojasno až oblačno. Ráno, dopoledne a taky večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude místy i skoro jasno. Přes den se ale na některých místech přeci jen vyskytnou přehánky, jen ojediněle i bouřky. A dnešní nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Toliko počasí. Monika Holubová, Radio Blaník.

0: Hezké ráno, toto hraje, to je paráda. Vždy takhle mezi 5. a 6. je jenom česká hodinka pro vás. A vždy při úterku, čtvrtku a sobotě vyráží na trasu Kreánek Rádia Blaník. Dnes je to kolega Vlasta Suk a v minulých dnech navštívil také Dino Park v Ostravě. A povídal se tady s paní manažérkou. A co zjistil?
1: Máme rozlohou cca 18 hektarů a na této ploše najdete zhruba 130 statických i robotických, prostě různých dinosaurů, většinou životní velikosti.
2: Jaké dinosaury tady máte a kolik třeba na délku měříte největší?
1: Z těch nejznámějších dinosaurů tady najdete T-rexe, Triceratops,

0: vás. Rádio Blaník. Tak se mějte skvěle.
1: Jágr.
2: Červenka.
1: Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Turbo a krásným dívkám.
1: A nejenom krásným dívkám, Turbo teď hrálo z Blaníku v 5.54. Už chystáme tu hodinu po šesté, to vás čeká Michal David. Bude Marek Ztracený. A taky Jelena, Klidná jako voda. Buď klidná jako voda. Hezky česky na Blaníku i po šesté v úterý 19. května, teď je 5.55. Rádio
2: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
4: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
3: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
4: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
5: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
6: Ostrava, Vítkovice a Opava.
7: Ještě tady, broučku, vidíš?
8: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Radio Blaník, počasí.
3: Radio Krásné úterní ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku se nám aktuálně teploty pohybují nejčastěji kolem 5-6-7 stupňů. Přes den bude polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a ojediněle slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 16 až 20.
2: Rádio Blaník.
1: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
2: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
4: Žáci se můžou přihlašovat do druhého kola přijímaček. Vláda vybrala nového šéfa armády. Čeští hokejisté mají za sebou hodně důležité vítězství.
1: Rádio Blaník.
4: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Žáci mají druhou šanci dostat se na střední školy. Ode dneška se můžou hlásit do druhého kola přijímacího řízení a čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, jsou na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si žáci můžou podat až 5 přihlášek. Využít je možné opět elektronický systém DIPSY. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Řehkův první zástupce Miroslav Hlaváč. Podle premiéra Andreje Babiše to vláda schválila.
5: Je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě. Má obrovské zkušenosti, myslíme si, že je to ideální kandidát a v rámci kariérního řádu, když je první náměstek stávajícího náčelníka generálního štábu, tak pro mě je to přirozená volba.
4: Kandidáty na nového šéfa armády navrhl vládě ministr obrany Jaromír Zuna. Pro Hlaváče ale nehlasoval, protože se prý dokázal představit na pozici vhodnějšího kandidáta. Rozhodnutí ale respektuje. Do podzimních voleb pražského zastupitelstva postaví pražská ODS náměstkyně primátora Alexandru Udženiu. Lídrem kandidátky bude starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. V první pětce budou i starostové Prahy 16, 4 a 13 Karel Hanzlík, Ondřej Kubín a David Podráška.
2: Fandíme hokeji.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Češi výhrou po dramatické bitvě se Švédskem odčinil fiasko se Slovinskem. Severany večer porazili těsně 4-3 a získali do tabulky cenné 3 body. Včerejší zápas bude patřit mezi ozdoby základní skupin letošního šampionátu. Už po 13 minutách jsme vedli 3-0, ale o náskok jsme přišli po trestu Jana Ščotky na 5 minut a do konce zápasu. Více dozvíte v hokejovém speciálu po 8:30. Tolik zprávy rádia Blaník a teď je tady Petr.
1: Dobré ráno. Rádia Blaník
2: s Petrem Svívou.
6: Dobré ráno, tak ještě, že to včera takhle dobře dopadlo. A samé dobré zprávy vás čekají v taky dnešním dobrém ránu na Blaníku. A čekáme i na ty vaše dobré zprávy. Opět nám je posílejte na 6318, budeme se jim věnovat. Budeme je šířit mezi ostatní a o to větší radost z nich budete mít. A hlavně v pátek zase můžete něco vyhrát, protože autory a autorky dobrých zpráv budeme opět oceňovat. A taky se budou proplácet účtenky a o tom bude řeč za chvíli. Dobré ráno ode mě i od Adel. Posloucháte Blaník, je úterý 19. května. 6 hodin.

0: Nezastavitelný Marek Ztracený na Blaníku 7 minut po 6. hodině a nezastavitelní jste taky vy ve svých SMS-kách, které nám posíláte a s nimi posíláte vaše účtenky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Je jich plná naše SMS brána a každý den po 7. hodině, každý všední den po 7. hodině se tady ty vaše účtenky u nás na Blaníku proplácejí. Funguje to tak, že vy nám nejdříve napíšete, co chcete proplatit, potom po 7. hodině někomu z vás zavoláme a zkontrolujeme, jestli se na druhé straně poslouchá. A včera to dobře dopadlo, když jsme zavolali Aleně z Březnice, abychom ji proplatili kávovar za 7999 korun. Tak uvidíme, jestli ten šálek kávy bude s dobrým pocitem dobře vykonané práce, když se vám vrátí peníze na účet. Kdo dospíval na Blaníku?
3: Marie Rotrová.
0: No je to tak. A můžete slavit, protože ten kávovar máte vlastně zadarmo.
3: Děkuji moc.
0: Takhle jednoduše to probíhá. My prostě zavoláme, zeptáme se, kdo na Blaníku právě dospíval. Když je na druhé straně dotyčný nebo dotyčná v obraze, tak je ruka v rukávu a my posíláme peníze. Tak sem s vašimi účtenkami. Napište, co chcete proplatit, kolik to stálo, jméno, příjmení, odkud jste, tam úplně stačí jenom název města nebo obce. Pošlete na 63118, podívejte se, jestli máte nabitý mobil a po 7. hodině hlavně poslouchejte Blaník. A tohle už jsou Kysáci, 8 minut po 6. Dobré ráno.

0: Jsem tady, abych tě miloval, I was made for loving you, a kysáci na Blaníku, ano, jsme tady proto, abychom vás měli rádi, abychom vám do domácnosti, do kanceláří, anebo třeba i do auta posílali pohodu a taky informace o počasí, a k tomu dojde právě teď.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Máme tady úterý a jak bude to úterý, co se týče počasí vypadat, tak to probereme s Martinem Lacem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, tak aktuálně převažuje polojasná až skoro jasná obloha, ale v Čechách je místy až oblačno. Na východě se ojediněle vyskytují mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji od 9 do 4 stupňů Celsia, nejtepleji je v Ondřejově ve středních Čechách nebo v centru Prahy, kde je přibližně plus 10 stupňů. Naopak nejchladněji je v tradičních mrazových lokalitách v Jizerských horách. Stanice Kořenovýzerka, Horní Jizera má aktuálně necelých 5 stupňů pod nulou. Mimo tyto lokality je docela chladno například v Lanškrouně nebo v Teplicích nad Metují, kde je přibližně plus 1 stupeň Celsia.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes bude polojasno až oblačno ráno, dopoledne a opět večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Maximální teploty od 18 do 22 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 12.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Za málo, naslyšenou.
0: Tak to byl Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Tohle už je Kristýna a Stonka na Blaníku. Minutu před 7:15.

0: Queen of Hearts a Juice Newton v dobrém ránu na Blaníku. Já se musím podělit o jednu víkendovou zkušenost, na kterou jsem včera úplně zapomněl. V sobotu jsem moderoval Dřevařský den na pile ve Smrčinách. Kromě toho, že jsem si teda odtamtud odvezl ten zlomený prst, což byla čistě moje nešikovnost, tak jsem si odvezl taky dřevěnou sochu od řezbáře Petra Moravce, za kterou zaprvé teda děkuji. Neskutečné, co ten člověk zvládnul a hlavně v jakém čase zvládal dělat sochy. Z kusu špalku bylo za půl hodiny umělecké dílo. Konec konců je držitelem taky mnoha vítězství v této disciplíně, v takzvaném fast carvingu, dřevořezbě na čas. Ale ještě jeden poznatek tady mám. Petr, když vytváří sochu, tak si vždycky nasadí helmu, ke které vede taková hadice, která mu filtruje vzduch, protože všude létají piliny, takže vypadá jako z Interstellaru. Ale hlavně v té helmě jsou sluchátka, jaké mají motorkáři. A tam mu hraje Blaník. Fakt. Takže Petře, pokud teď do něčeho řežeš, bych se divil možná v 6:21 ráno, tak tě zdravíme a dobré ráno. Dobré ráno i vám všem ostatním. Za chvíli už krátké zprávy. Rádio Blaník.
1: Jsme Blaník. A hledáme hvězdy konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana v Ratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Ratimovské. Cerva, no jistě.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
7: Všechno najednou?
9: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
10: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí.
12: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
11: Stavebniny Janí.
12: Více na stavebniny@janik.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
15: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
16: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
17: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu? Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
18: Svencar Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
2: Bezva práce.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Hezké ráno přeje Monika Holubová. Pro víc Čechů je snaží změnit banku, práci či bydliště, než změnit zubaře anebo lékaře. Průzkum agentury Databank také zmapoval, co Čechům přináší radost. Praha postaví v bývalém Brandejsově statku v Soudole gymnázium pro zhruba 500 dětí. Objekt bude po přestavbě využívat také městská policie, která v něm má aktuálně ustájené koně. Absolutními vítězi soutěže Zlatý erb pro nejlepší weby měst a obcí se staly Jihlava a Okříšky z kraje Vysočina. Zvítězili za období let 1999 až 2025. Cílem klání je podpořit rozvoj internetových služeb ve městech a obcích. Českou tenisovou bitvu na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siniakovou v prvním kole 7-6 a 6-3. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
6: Dobré ráno, Rádia Blaník
1: s Petrem Slívou.
7: No a jsme na startu dalšího dne, je tady úterý 19. května. Nositelé jména Ivo mají dneska svátek, takže Ivošové všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A mimochodem, chtěli byste si někdy sednout do vlastně skoro skutečné rakety a připadat si jako ve vesmíru? Ono je to možné a ono je to možné dokonce i u nás. Tak o tom to bude na Blaníku za chvíli. Za půl minuty bude půl sedmé.

0: Roxette Dangerous na Blaníku. Tak schválně, kdo z vás jako malý snil o tom, že poletí do vesmíru, tak teď si ten pocit můžete alespoň na chvíli vyzkoušet.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Do Česka totiž dorazil speciální model rakety Spacebus, který objede 21 měst a nabídne virtuální let kolem Země. Startovalo se v Brně na Moravském náměstí a uvnitř vás čeká 20-minutový zážitek, při kterém se podíváte na naši planetu z oběžné dráhy. A pozor, celým letem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který namluvil komentář česky i anglicky, takže si prostě budete připadat jako v NASA, jenom bez skafandru a bez toho nepříjemného přetížení.
2: Obří model rakety a v tom modelu rakety je něco jako VR kino s virtuálním zážitkem, takže tam ve virtuální realitě probíhá zhruba 15-20-minutový let raketou okolo Země. Je to v podstatě edukativní program, kterému předcházeli 3-4 týdny ve školách a tohle je vlastně vyvrcholení toho celého programu. Takže se tam dozví spoustu zajímavých věcí, jako o planetě Zemi, o družicích, o vesmíru, o slunci, o měsíci, tak hlavně se z toho odnesou zážitek.
0: Tak to byl sám Aleš Svoboda, náš budoucí astronaut. Raketa teď vyráží na turné po republice, po Brně zamíří třeba do Znojma, do Hodonína, do Slavkova u Brna a bude přístupná veřejnosti. Takže pokud chcete zjistit, jak vypadá Země z vesmíru, aniž byste museli prodat byt kvůli letence, tak tohle to je asi ideální šance. Teď Jelena, klidná jako voda na Blaníku, 4 minuty po půl sedmé.

0: Mrs. Robinson, Simon a Garfunkel na Blaníku, kdo si chce sednout do rakety, tak má možnost, tak jsme si řekli před chvílí, z Brna teď raketa míří do Znojma, Hodonína, Ždánic a Slavkova u Brna a potom se přesune třeba do Moravskoslezského kraje, do Plzeňského kraje a potom do Prahy a Středočeského kraje. Adelka to okomentovala slovy, že kdo si sedne jednou do rakety a podívá se do vesmíru, tak už se potom ničeho nebojí, je to tak?
1: Ano, já mám takový pocit. Samozřejmě jsem to ještě nezažila, ale myslím si, že to tak bude.
0: Tak prosím vás, Adélku, vystřelíme do vesmíru, ale ještě předtím nám řekne vaše dobré zprávy.
1: Napsala nám třeba Eva, moje dobrospráva je šťastně probuzená do nového dne bez bolesti, starostí a s úsměvem.
0: Je, děkujeme.
1: Přidám ještě jednu zprávu od Jitky z Lukavice. Dobrý den, mě potěšila zpráva, že po dlouhé nemoci mi proplatila pojišťovna neschopenku, takže bude na dovolenou.
0: Skvělé, skvělé, děkujeme a čekáme i na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 6308. 18. A ještě jednu dobrou zprávu vám dlužíme a to je počasí.
1: Dnes nás čeká polojasná až oblačná obloha.

0: přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi.
12: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
18: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
19: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Houby magický a kabátě na Blaníku dovolená. To slovo zní téměř kouzelně. Najednou nic nemusíte. Všichni se o vás postarají, anebo děláte prostě úplně jiné věci a většinou jsou příjemné. Než obyčejně.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: A teď si vemte, že by to bylo bez té díry v rodinném rozpočtu. Na Blaníku pro vás totiž máme letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort & Spa v Albánii. Vyhřáté moře, dlouhé pláže a k tomu ubytování na 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tak přesně tohle na vás možná už brzy čeká. Navíc Albánie má pořád tu výhodu, že ji turisté teprve objevují. Okolí nabízí dlouhé písčité i oblázkové pláže a příjemné klima s vyhřátým mořem, autentická atmosféra, nedotčená příroda. Ty vybízejí ke klidné dovolené bez davu. Místní kuchyně spojuje balkánské a středomořské vlivy. Nechybí čerstvé ryby, maso ani zelenina. No a jak to funguje? Když se o víkendu objeví v našem vysílání na Blaníku tři různé písničky od stejného interpreta, které vám zahrajeme hned po sobě, tak jakmile dozní třetí z nich, zavolejte do studia na 800 109 109 a když budete první, tak vyhráváte a letíte za tři české za sluníčkem. A když se ještě vrátím do ledna, kde probíhalo už letošní první kolo této hry, tak takhle se radovala z výhry Renata z Mladé Boleslavy.
2: A teď zrovna tohleto. Juf, já jsem loni nikde na dovolený nebyla, tak jsem říkala letos, že bych chtěla někam. Je, a konečně se mi to splnilo, tak pojedu.
0: Tak už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem. Na rádiu Blaník. Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená. Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: Tak už o víkendu na Blaníku za tři české za sluníčkem. Teď je tady úterý, má datum 19. května a tohle je Laura Brenigena Self Control na Blaníku.

0: Laura Brenigen a Self Control na Blaníku. A Marcela Holanová v té příští hodině. Tak jak Sendlik. A Lucka Bílá s Honzou Benigem. Nepromarně ani jeden den. Hezky česky na Blaníku i po sedmé, teď je 6:56. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
5: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
9: Krásné ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes zpočátku jasno, polojasno, přechodně oblačno až zataženo a ojedněle lokální přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 16 až 20 stupňů a na horách naměříme až 13. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Jak bude?
10: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
9: Pozor, dejte u Frýdku místku. Proč, ví Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Pracuje se na dálnici D48 na trase z Rychaltic do Frýdku místku. V úseku mezi 37. až 44. kilometrem probíhá dnes úklid vozovky. V pravém pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo dálniční údržby. Radíme zvolnit.
9: Tolik dopravní servis z Moravy a Slezska, teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
12: Některá živnostenská oprávnění už nemusí platit. Vláda bude řešit zpřísnění podmínek pro uprchlíky. Trump odložil své plány zaměřené proti Iránu.
9: Rádio Blaník. Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Podnikatelé s volnou živností by se měli zkontrolovat její název. Týká se to ale jen těch, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Některá totiž už nemusí platit a víc tomu říká mluvčí Olomouce Jan Horeš.
13: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
12: Před návštěvou úřadu je možné si stav živnosti ověřit na webu. Vláda by mohla už brzy projednat návrh se zpřísněním podmínek pro uprchlíky z Ukrajiny. Týkalo by se to těch s dočasnou ochranou. Návrh připravuje ministerstvo vnitra a předložit by ho mohlo nejspíš příští týden. Změny se mají týkat třeba provozu aut s ukrajinskou značkou v Česku. Z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy vypluje nová výletní loď Svatý Václav. Na svou první plavbu by se měla vydat 30. května. Většinou bude plout mezi Brandýsem a Čelákovicemi a cena pro dospělého bude podle ceníku 220 korun. První víkend bude platit ale zvláštní jízdní řád a dospělí se svezou za dětskou cenu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že odkládá údery na Irán, a to na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Údery původně plánoval na dnešek, zároveň ale bez podrobností také napsal, že se nyní konají vážná jednání. Pokud ale nebude s výslednou dohodou spokojený, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti Islámské republice. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zpátky Petr Slíva.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno, i dnešní ráno na Blaníku je plné dobrých zpráv. Jednu pro vás budeme mít už za malou chvíli, a to když někomu z vás zavoláme s takovou nabídkou, která se neodmítá, že bychom vám proplatili peníze, které už jste jednou utratili. Máme komu zavolat, Adel?
16: No, já myslím, že máme i dnes komu zavolat.
0: To znamená, že SMSek je dost.
16: Je.
0: A vy ještě chvilku můžete posílat. Tak za chvíli proplácíme účtenky. Tohle už je Marcela Holanová a ráno bylo 7.

0: Tak to byl Xindl X a Puberťák na Blaníku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A ať už se cítíte jako puberťáci nebo ne, tak i vám proplatíme vaši účtenku. Pojďme se nejdříve shrnout včerejšek, co jsme propláceli na začátku týdne.
3: Včera jsme propláceli kávovar za 7999 korun.
0: Jo, jo, paní měla velkou radost, no, tak bez koruny 8000, to je poměrně dost peněz, za to už se dá něco pořídit. Víme, co budeme proplácet dneska, Adel?
3: No, já už to vím.
0: Já už to vím taky, no a taky to není málo peněz, to člověk na chodníku nenajde. Já vám ještě neřeknu tu částku, kterou budeme proplácet dneska. Už vůbec vám neřeknu, komu to budeme proplácet a kam teď volám. Protože to se dozvíte v případě, že vám zazvoní teď telefon, že jste to třeba vy. Tak pojďme na to. Tak já už jsem se to naučil vytáčet prostředníčkem.
4: Ano.
0: Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková, kdo je tam?
4: U telefonu Kajal je.
0: Karle, z Vochova u Plzně, je to tak?
4: Ano, ano, ano.
0: Poslal jste nám soutěžní SMS-ku?
4: Jo, jo.
0: Adél nám řekne, co v ní stálo,
3: nebo stojí. Dnes bychom měli proplatit čtvrtletní platbu za havarijní a povinné ručení za 2994 korun.
0: Je to tak?
4: Jo, to se vlastně jde na našeho mláčka.
0: No, jasně, to je člen rodiny, že jo?
4: No,
0: si budeme povídat. A havarijní pojištění se platí hlavně proto, aby se nic nestalo, že jo?
4: Přesně tak.
0: No, Karle, co teď děláte?
4: Já teď se tam vají a čekám na odjezd konečný.
0: A posloucháte Blaníku toho?
4: Jo, poslouchám.
0: Tak kdo dospíval na Blaníku?
4: Xindl X a Puberťák.
0: Tak jo, tak jo. Ty necelé 3000 posíláme do Vochova u Plzně. Tak máte na další čtvrtletí, co? Vy jste ráno.
4: No, přesně tak.
0: Karle, zůstaňte nám na lince, krásný den přejeme, naslyšenou.
4: Dobře, jo, taky, hodně.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of Ma Baker.

0: Ma Baker a Boniem na Blaníku, další účtenka proplacená. A posloucháte Blaníku toho?
1: Jo, poslouchám.
0: Tak kdo dospíval na Blaníku?
1: Ksindo X a Puberťák.
0: Tak jo, tak jo. Ty necelé 3000 posíláme do Bochova u Plzně. Karlovi jsme proplatili čtvrtletní plavbu havarijního povinného ručení. Další účtenka zítra po 7, tak nám posílejte SMSky na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio.
0: A jak moc toho sluníčka dneska bude, nám řekne Adélka.
3: Bude ho víc než v těch předchozích dnech. Teploty jsou už teď poměrně vysoko, na většině území už se přibližují k 10 stupňům Celsia. Třeba Ústí nad Labem hlásí dokonce 13 stupňů, centrum Prahy 11, Karlovy Vary 8 a stejně tak třeba i Olomouc. Jinak dnes bude polojasno až oblačno ráno a dopoledne a večer, hlavně na Moravě a ve Slezsku, tady může být i skoro jasno. Přehánky dnes jen ojediněle se ale můžou objevit i bouřky, teploty v maximech 18 až 22 a na horách okolo 12.
0: No a teď si dáme jednu malou chvíli s Ludskou Vílou a Honzou Beníkem. Na Blaníku minutu po čtvrt na 8, dobré ráno.

0: chvíli.
1: Luce Bílá, Honza Bendík a jednu malou chvíli. Lucku Bílou už příští sobotu uslyšíte na Blanickém konopišti a i dneska můžete vyhrávat vstupenky. V 8 vám totiž představím dnešní hvězdu konopiště, po které budete ve vysílání pátrat. Takže konopiště příští sobotu, co dělat tuhle sobotu? No, kdo viděl třeba film Madagaskar, tak si možná vybaví trošku tajemné šelmy jménem Fosa. A jedna taková slaví narozeniny přímo u nás v Česku. V zoo Tábor totiž mají samce Fosy. Fosy madagaskarské jménem Masotra, kterému bude v sobotu už 14 let. A protože je to prý pořádná hvězda, většinu času se schovává před návštěvníky, jako celebrita před paparazzi, tak jediná věc, která ho bezpečně vytáhne ven, je jídlo. Takže narozeninová oslava bude stylově spojená s komentovaným krmením. Fosa to je takové hodně vzácné zvíře ve volné přírodě na Madagaskaru. Jich přežívá už jenom několik tisíc, vypadá trošku jako malá puma, ale jinak je to pořádný lovec. Takže pokud do víkendu vyrazíte do Tábora, možná potkáte oslavence celebritu, který normálně fanoušku moc nepozuje, ale s plným břichem prý udělá výjimku. Za chvíli už krátké zprávy. Teď je 7:20. Radio Blaník.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinilových a dřevěných podlah včetně doplňků.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. DVUO.cz.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
13: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
14: Za volantem.
15: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Pozor, dejte u Frýdku Místku a podrobnosti zná Ondřej Klos z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Pracuje se na dálnici D48 na trase z Rychalkic do Frýdku Místku. V úseku mezi 37. až 44. kilometrem probíhá dnes úklid vozovky. V pravém pruhu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo dálniční údržby. Radíme zvolnit.
15: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
17: Aktuální přehled každý den.

0: Příjemné ráno přeje Monika Holubová. Poradce Rady vlády pro koordinaci závislostí Jindřich Vobořil kritizuje přesun protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví. Ten podle něj nemůže řešit hazard, cla a nebo represe. Problém vidí také u dotací. Víc než čtvrtina lidí ze Starých Heřminov na Bruntálsku nechce větrníky v okolí obce. Vyzývají proto zastupitelé, aby od těchto plánů ustoupili. Vznikla kvůli tomu i petice, pod kterou je už 660 podpisů. Cenu Olgy Havlové letos získala Marie Svobodová. Pracuje ve sdružení Neratov v Orlických horách jako asistentka zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí. Ceny ropy rostou v přetrvávajících obavách z pokračujícího narušení trhu v důsledku války s Íránem. Brent zdražuje o 0,5% ke $111 za barel. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Svýbou.
2: Dobré ráno, taková dobrá zpráva umí udělat radost hned dvakrát. Ve chvíli, kdy se ji dozvíte, no a potom, když se o ní rozdělíte. A když se o ní rozdělíte se všemi posluchači Rádia Blaník, kteří právě teď poslouchají, tak je ta dobrá zpráva samozřejmě přináší tu radost ne dvojnásobnou, ale mnohanásobnou. Tak nám opět posílejte dobré zprávy na 6318 118. A dobrou zprávu má pro nás taky krajánek Rádia Blaník. Za prvé, že se probudil, za druhé, že už tady cinká klíče od auta, a za třetí, že za chvíli vyráží. No a za čtvrté se zastaví u nás ve studiu a řekne nám, kam to dneska bude. Už za chvíli.

0: Toda plnoletá na Blaníku 7:58. Dneska je úterý a to je den Krajánka Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Dneska je tím krajánkem Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, přeju ti dobré ráno, vítej u nás ve studiu. Jsme rádi samozřejmě, že jsi se zastavil dřív, než vyjedeš. Já ti k tomu udělám dneska trošku atmosféru, chceš? To se ti totiž bude hodit. Tak kam to dneska bude?
3: Dobré ráno, dneska mám namířeno na západ, konkrétně do Františkových lázní, které jsou součástí světového dědictví UNESCO. Vypátrám, v čem jsou přínosné, na co se specializují, co všechno svým klientům nabízí a taky se dozvíte něco málo z historie. To vše po 14. a po 17. hodině. Tak se budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj, pozdravuji ve Františkových lázních a hlavně se nám v pořádku vrať.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník. Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
0: Krajánek Rádia Blaník dneska míří na západ do Františkových lázní a k vám teď míří depešáci Enjoy the Silence. 3:08. Tak dobré úterní ráno.

0: Inženýrská a plavci na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Já jsem se teď před chvílí podíval na předpověď počasí, ne na tento týden, ale na příští týden, taková ta dlouhodobější. A já jsem se nestačil divit, tam je až 30 stupňů příští týden a příští týden v sobotu je navíc konopiště, tak to vypadá, že by to konopiště mohlo skutečně vyjít. Viděla jsi to?
3: Já jsem viděla, že ty teploty budou postupně zvyšovat, až už budeme i na té letní tropické třicíce. Ano,
0: je neskutečné, tak? Neskutečné, škoda nejet na konopiště. A pokud nemáte vstupenky, tak jediná možnost je vyposlouchat si je u nás na Blaníku a po 8. hodině vám zase představíme dnešní hvězdu konopiště, kterou budete postupně ve vysílání odhalovat a komu se to podaří, tak získá dvě vstupenky. Jak to bude dneska s tím počasím?
3: Zatím ta tropická třicítka je v nedohlednu, nicméně ty teploty jsou o něco vyšší než včera, takže jsme na dobré cestě. V maximech dnes bude až 22, na horách okolo 12. Jinak dnes bude i víc sluníčka, na většině území spolujasno až oblačno. Dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku může být místy i skoro jasno a přehánky a bouřky dnes ojediněle.
0: No a za chvíli hned dvoje narozeniny. Za 3 minuty bude 7:45.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Co to je?
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si

0: kus za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto S akční slevy, odložené splátky i další výhody.
0: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto S. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od S.
2: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: latinskoamerických telenovel. A zpěvačka, kterou zná celý svět, Natalie Oreiro, dneska slaví narozeniny. Adel, viděla jsi někdy seriál Divoký anděl?
1: Neviděla, ale tuhle tu písničku mám v playlistu a miluju ji.
0: Ty jsi vlastně jiná generace, já se jenom přemýšlím, kdy běžel v televizi Divoký anděl, ale to byl tak přelom tisíciletí asi, co?
1: No, tak to jsem ještě byla na to asi moc malá, ale já si jako pamatuju různé telenovely, jak běžely v televizi, když jsem byla dítě, ale reálně si nepamatuju, jak se to jmenovalo, jaký byl děj, pamatuju si jenom ty emoce, ty písničky a...
0: Takhle, já si myslím, že děj tam žádný nebyl, jako u každé latinskoamerické telenovely, ale vím, že Natalie Oreiro se tam jmenovala Milagros a že ji do češtiny dabovala Ivana Anderlová. Tak tahle ta původně urugvajská herečka, zpěvačka dneska slaví narozeniny, kromě herectví se věnuje i hudbě a její hity dodnes zní v rádiích i na koncertech, takže taková ta klasická... ikonická červená kšiltovka kšiltem dozadu, to tam nosila právě v tom seriálu a teď ji nosí Trump. No a dnešní den patří ještě jedné výrazné ženě. Narozeniny slaví legenda českého filmu a divadla Iva Janžurová, držitelka mnoha ocenění, která baví diváky už několik generací. Já to řeknu prostě. Paní Ivě je dneska 85.
2: Mě udělalo radost vlastně prostřednictvím té práce se vrátit vzpomínáním do svého dětství, sejít se se svými dávnými spolužáky, sejít se s kolegy, se kterými se herec vždycky často vídá v dnešním velmi nabitém režimu každého z nás. A budu ráda, když se na film podíváte. Doufám, že se nám všem bude líbit.
0: A ten film se jmenuje Janžurka, je to strašně povedený dokument a pokud chcete s Ivou Janžurovou oslavit její narozeniny, tak to můžete udělat právě tak, že se na Janžurku dneska podíváte. No a nezapomenutelná byla Iva Janžurová taky ve filmu Což takhle dát si špenát. Paní Ivo, všechno nejlepší a hodně zdraví.

0: Jiří Schillinger, což takhle dát si špenát. Jednou z hvězd tohoto filmu byla taky Iva Janžurová, která dneska slaví, a já to řeknu v tomhle věku, už 85. narozeniny, a přejeme ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví. V té příští hodině z Blaníku uslyšíte Helenu Vondráčkovou, Hanku Zagorovou a taky skupinu Opět a Radeček. Hezky česky to prostě bude na Blaníku. I po 8. budeme mít taky hosta na telefonu a po zprávách se dozvíte, kdo bude dnešní hvězdou konopiště. Respektive nedozvíte, my vám to naznačíme.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
3: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
2: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
3: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
1: Rádio Blaník, počasí.
11: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle zataženo a slabé přehánky a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů. Na horách naměříme 10 až 14. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
12: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
11: Pozor dejte v Ostravě, Mariánských horách, v Nivnické ulici, kde policie vyšetřuje srážku dvou osobních aut. Projedete se sníženou rychlostí jedním pruhem. Dvě auta se srazila také na trase z Krnova na Horní Benešov v Lichnově a na trase z Olomouce na Opavu v Litultovicích. Pozor na trase z Vizovic do Zlína v Želechovicích nad Dřevnicí. Tam zasahují záchranáři u zraněného cyklisty a provoz je lehce omezený. Přejeme vám šťastnou cestu. To hlavně bez nehod.
13: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
14: Žáci se můžou přihlašovat do druhého kola přijímaček. Místopředseda ODS Portvík bude vypovídat v dozimetru. Vědci zkoumali rozdíl mezi klíšťaty ve městech a v lesích.
12: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pro druhé kolo přijímaček nabízí střední školy 21 600 míst. A to pro čtyřleté a kratší obory. U osmiletých gymnázií je jich volných 113, u šestiletých ale jen 20. Data uvádí Cermat s tím, že se na žádnou střední školu nedostalo přes 13 000 uchazečů. Už dnes startuje podávání přihlášek pro druhé kolo přijímaček. U obvodního soudu pro Prahu 9 dnes bude pokračovat hlavní líčení v kauze Dozimetr. V případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku má jako svědek vypovídat místopředseda ODS Tomáš Portlík. Médiím už dříve řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Rédlem. Klíšťata ve městech jsou až dvakrát infikovanější než ta v lesích. Ukázaly to testy Státního zdravotního ústavu. Věci hledají klíšťata jen nejen sběrem, ale také získávají přímo od lidí přes aplikaci Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Třeba v Kunratickém lese v Praze nazbírali za jediný den 1000 klíšťat. Karlovy Vary se pyšní s modernizovaným fotbalovým areálem. Jde o ten v Drahovicích, který byl už v nevyhovujícím stavu. A hlavní přínosy oprav říká mluvčí města Hana Kysela.
15: Nové sportoviště nabídne kvalitnější a bezpečnější podmínky pro každodenní tréninkovou činnost, školní sportovní aktivity i volnočasové využití. Díky novému osvětlení bude možné hřiště využívat i ve večerních hodinách a moderní umělý povrch zároveň prodlouží období celoročního provozu.
14: Součástí revitalizace bylo také vybudování nového oplocení a opěrných zdí. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
17: S Petrem Slivou.
0: Dobré ráno, úterý 19. května, to je dnešní den, blíží se 8. hodina. No a už příští týden v sobotu se bude slavit. Budeme slavit 27. narozeniny rádia, které právě posloucháte. A ta oslava se už těch 27 let rok co rok koná na jednom místě.
16: Hvězdy Konopiště
17: na Rádiu Blaník.
0: V přírodním amfiteátru na Konopišti. Bude pěkně, to už víme. A bude plno, to už taky víme, protože je vyprodáno. Ale několik vstupenek jsme pro vás schovali. A ty můžete i dneska vyhrát. Můžete o ně hrát mezi 8. a 19. hodinou. A vaším úkolem je najít ve vysílání Blaníku písničku od dnešní hvězdy Konopiště. A po doznění se jako první dovolat na 800 109 109. Jenomže, kdo je tou dnešní hvězdou Konopiště? Tak já to i dneska naznačím těmito ukázkami. Hledáme hvězdu Konopiště. Od teď.
16: Koncert pro všechny bezva lidi.
17: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
18: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
19: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Is a Over the Rainbow na Blaníku 7 minut po 8 a je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
2: Dneska ráno mám na lince člověka, který snad má vždycky dobrou náladu. Zdeněk Troška, dobré ráno.
3: Dobré jitro, dobrý den.
2: A ten důvod, proč vás mám dneska na té lince, je jednak, že je úterý a že máme vždycky hosta na telefonu, ale hlavně vy jste měl včera narozeniny, tak všechno nejlepší a hodně zdraví vám chceme popřát.
3: Děkuju moc.
2: Asi hlavně to zdraví, že jo?
3: To zdraví, to víte, že jo, já už nic nepotřebuju k životu, pro boha.
2: Mimochodem, jaká máte rána?
3: Já mám krásný rána, já jsem totiž ranní pták.
2: To už
3: já
2: jsem slyšel,
3: strašně od půl čtvrtý, od čtyřech, takže, ale večer zapadne slunce a je po mně.
2: Ale teď zapadá poměrně pozdě, co?
3: No, ale stejně, ale já jsem na navyklej, je 8 hodin a já už ležím v posteli.
2: Máte slepice?
3: Měli. Ano, já jsem takový ten kohout, jo.
2: Kohout, který chodí spát se slepicema.
3: No, ano, ano.
2: A jste častěji teď v jižních Čechách, nebo ve svém pražském bytě? Jak to máte?
3: Teď jsem těm doma tady.
2: No.
3: A když je třeba, tak vždycky tak jednou za pár dní si jedu do Prahy vybrat poštu, zkontrolovat. Ale on je tam kolega, který natáčí.
2: No.
3: Takže tam přebejívá, zalejívá, kytky vede poštu a tak.
2: Jo, a co natáčí? Něco s vámi natáčí?
3: Ne, natáčí s mojím oblíbenou herečkou a to je Monika Bellucci.
2: Ježiš, já miluju Moniku Bellucci, no, fakt.
3: Vidíte, no, tady natáčí, takže mě podepsala DVDčko Malény.
2: To je moje oblíbená herečka, která vypadá celý život snad pořád stejně. Máte ten dojem?
3: Jo, přesně, máte naprosto pravdu.
2: Zdeňku, když vás mám na lince a ptám se každého, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, teda kromě toho, že máte podepsané DVDčko Moniky Bellucci?
3: No, mě potěší hodně, hodně milých drobných zpráv, jakože zítra bude hezky, nebo že bude pršet, protože je sucho,
2: ano?
3: A potřebujeme zalít zahradu a zahrádku, takže to je jedna věc dobrá, že porostou houby májovky, jak se oteplí, ty já miluju, ty jsou výborný na bílou omáčku, že a vůbec, je, že se máme dobře.
2: A vaříte si sám, když jsme u té bílé omáčky?
3: Ne, tady ne, voši, ty to vaří švagrová.
2: Aha.
3: Ano, ale když jsem v Praze, tak si vařím, no.
2: Zdeňku, ještě jednou všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám a ještě hodně zdraví.
3: Děkuju, to je nejdůležitější. Zdraví, veselou mysl a fajn lidi kolem sebe.
2: Mějte se krásně a naslyšenou.
3: Vy taky, ať se daří, naschle, děkuju.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Zdeněk Troška byl dnešním ranním hostem na telefonu, včera měl narozeniny. Já vám video záznam z tohoto rozhovoru přímo ze studia za chvíli dám na můj instagramový účet Petr Slíva oficiál. Mrkněte se tam. Tohle je Hanka Zagorová, dneska už to vím, na Blaníku v 8 hodin a 10 minut.

0: Hanka Zagorová, dneska už to vím, písnička, která zazněla ve filmu Slunce, seno, jahody, který režíroval Zdeněk Troška, ten byl dnešním ranním hostem na telefonu, videozáznam ze studia už jsem vám hodil na Instagramový účet Petr Slíva oficiál a teď se podíváme, když Slunce, seno, jahody, na to sluníčko.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Tak seno oželíme, jako alergik bych prosil, a na to sluníčko se docela těším.
2: Ano, ono se nám totiž vrací, dnes nás čeká polojasno až oblačno, dokonce na Moravě a ve Slezsku, hlavně teď po ránu a k večeru bude i skoro jasno, přes den ojediněle přehánky s menší pravděpodobností i bouřky, nejvyšší denní teploty budou zase o něco vyšší než včera, 18 až 22 a na horách okolo 12.
0: Tak teď už jenom ty jahody. Opět Radeček a Eli a i tak to za to stojí na Blaníku, za minutu bude 8:45.

0: I takto za to stojí opět Radeček a Eli na Blaníku. Už tento pátek se na slavnou zubačku mezi Tanvaldem a Kořenovem vrátí legenda českých kolejí, historický motorový vůz přezdívaný Hydra. A pozor, nebude to jenom obyčejná projížďka vlakem, ale pořádná nostalgická jízda časem. Hydra totiž pochází z roku 1969 a fanoušci železnice ji teď renovovali do původních barev. To znamená červená, krémová a černé pruhy. Vyjede v rámci muzejní noci pod Ještědem a sveze cestující po unikátní ozubnicové trati, která je nejstrmější železnicí v Česku. Pokud jste tam tudy nikdy nejeli, tak doporučuji, rozhodně to stojí za to. Mám to za sebou. Tahle ta trať funguje už od roku 1902 a dodnes je technickým unikátem. Takže projížďka Hydrou, to by mohl být dobrý plán na víkend. A taky vlastně dobrá zpráva. A jaké jsou vaše dobré zprávy? O tom si řekneme něco už za pár minut. Posílejte nám je na 6318 118. Za chvíli taky krátké zprávy od Moniky. Teď je 8 hodin a 18 minut.
1: Rádio Blaník. Za tři české za sluníčko.

0: All Inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaní.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenáskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
5: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
6: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
10: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
11: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
12: Je Broučku, kudy jsi přiletěl?
13: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz. střechyšupík.cz.
14: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Bar Jičín. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
1: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
0: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
2: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a vál do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Blaník za volantem.
2: Dobré ráno vám přeje Renata Pechová, máme pro vás aktuální informace z dopravy. Na trase z Valašských Klobouků na Vsetín za Lidečkem havarovalo osobní auto do spadlého stromu, provoz je tam omezený. Zpozorněte v Šumperku v ulici Generála Svobody u křižovatky s Mazalovou, auto tam srazilo cyklistu. V Ostravě Mariánských horách v Nivnické ulici bourala dvě auta, pod dozorem policie projedete jedním pruhem a podobná situace je na trase z Krnova na Horní Beneš. V Lichnově. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
0: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Rodičovská by se mohla v příštím roce zvýšit ze 350 tisíc na 400 tisíc korun. Vyšší by byla i částka na dvojčata a vícerčata. Včera s tím souhlasila vláda. Prezident Petr Pavel a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se shodli na tom, že je důležitá účast obchodních delegací na cestách politiků. Věnovali se včera taky energetické koncepci státu. Dopravce IKOM Transport CDC v Jihlavě koupil 82 autobusů za 500 milionů korun. Nové vozy budou sloužit v ČSAD Benešov, Slaný a Ústí nad Orlicí. Brandýs nad Labem chystá druhou dražbu autovraků. Radnice stáhla z ulic a v nabídce jich má 14. Z první veřejné dražby 11 aut v roce 2023 město získalo skoro 50 tisíc. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník
0: s Petrem Slívou.
6: Dobré ráno ode mě i od Adel, v úterý 19. května. Já mám pro vás jednu velkou dobrou zprávu a potom tady máme ty vaše dobré zprávy. Tak obojímu se budeme věnovat už za chvíli. Za 4 minuty bude 8:30.

0: Mekyšbirka Denisa na Blaníku a teď už jdeme na tu nálož dobrých zpráv.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: Tak třeba tohle je zpráva, která člověku docela vrátí víru v lidi. Pamatujete na vyhořelé záchranné centrum pro zvířata v Brně? Místo, kde už desítky let zachraňují zraněné ptáky, savce nebo třeba ježky, tak Zdeněk Machař, jeho šéf, teď zažil pořádný šok. Když přišel do banky kvůli běžným platbám, tak zjistil, že na účtu centra je přes 16 milionů korun od dárců. A nejlepší na tom je, že o tom vůbec nevěděl. Myslel si totiž, že lidé posílají peníze hlavně na speciální sbírkový účet po požáru. Tam byly nějaké 2 miliony. Už to je slušná částka. Jenomže spousta lidí posílala pomoc rovnou na běžný účet stanice. Připomenu taky, že Zdeněk byl před časem ve Zlatých českých ručičkách. Záznam najdete v podcastech na našich stránkách a tohle je za mě teda úplně něco neuvěřitelného. Tak to je velká dobrá zpráva a teď ty dobré zprávy od vás.
3: Napsal nám třeba Ruda z Děčína, doktoři mi dnes řekli, že rehabilitace zabírá, takže bude líp.
0: No to určitě a to je taková ta osobní velká zpráva.
3: Potom přidám další takovou osobní. Helena s Pavlem napsali, my zrovna hlídáme vnoučata, takže doma je zase veselo.
0: No a ty vaše osobní zprávy, dobré zprávy nás zajímají především. Pište nám je na 6318, protože v pátek mezi 8 a 9 zase někoho z vás odměníme.
1: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
2: Rádia Blaník.
0: Takovou dobrou zprávou je i včerejší výhra na mistrovství světa ve Švýcarsku, na Švédském. Tak hokejové zpravodajství už za chvíli na Blaníku.

0: Na Blaníku katapulty já nesnídám sám, nesnídáte sami, snídáte s námi a ještě s dobrým pocitem ze včerejší výhry. Blaníme
1: hokej. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
0: A zbytek je tvůj, Moni.
2: Hezké ráno, čeští hokejisté mají za sebou vítězný večer. Po dramatické bitvě se Švédskem tak odčinili sobotní fiasko se Slovinskem. Severany večer porazili těsně 4-3 a do tabulky tak získali 3 cenné body. Včerejší zápas bude patřit mezi ozdoby základní skupin letošního šampionátu. Naši už po 13 minutách hry vedli 3-0 a tak rychlé vedení nečekal ani trenér Rolík. Byl ale rád, že i přesto, že se Češi zápas v průběhu hry zkomplikovali vyloučeními a třikrát inkasovali v oslabení, nakonec dokázali jednobrankový náskok v závěru hry ubránit. Jan Ščotka totiž dostal trest 5 minut a do konce utkání. Sudí nám ale také za stavu 1-0 neuznali gól Jiřího Černocha. Rulík si také pochvaloval výkon brankáře Josefa Kořenáře, který byl loni na šampionátu jako trojka, ale to schytá první turnajové zápasy. Hokejisty dnes čeká volno a co je v takový den důležité, připomíná mluvčí týmu Marek Němčík.
3: Ve dní, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují odpočinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
2: Čtvrtý zápas čeká český výběr zítra proti Itálii a hrát bude poprvé odpoledne od 16:20. Ještě přidá výsledek druhého večerního duelu. Domácí Švýcarsko zdolalo 6-1 Německo. Dnes o 16:20 se střetnou Lotyšsko s Rakouskem a Itálie s Norskem. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte před půl druhou.
0: Já k tomu ještě dodám, že ve Švédsku ten včerejší zápas hodně řeší, pokládají to za národní ostudu. A vždycky je lepší, když tu ostudu řeší někdo jiný. My jsme ji konec konců řešili v sobotu.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
13: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebnina

0: Poetika a půlnoc, tak to byla půlnoc vlastně pár minut před 9. hodinou a po té 9. taky existuje život. Tajemný rok tam bude.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Jako vždycky se po 9. hodině podíváme do minulosti, vypravíme se do tajemného roku, máme pro vás připraveny písničky, které jste v tom roce mohli slyšet poprvé, jsou připraveny slovní nápovědy a vy už si pomalinku připravujte tipy a vzpomínky. No jo, jenomže na jaký rok se bude tentokrát vzpomínat? Na rok, kdy jste poprvé mohli vidět film, ze kterého je tahle ukázka.
3: Dámy a pánové, skladba, kterou jste slyšeli, vám evidentně zvedla náladu.
0: A více vám řeknu po 9. Teď BG za Secret Love na Blaníku 2 minuty po 9:15.

0: Secret Love a Bee Gees na Blaníku na konci toho dnešního dobrého rána. No a ještě zpátky k tomu tajemnému roku, do kterého se pustíme zase v té příští hodině. Pocházejí z něj totiž tyhle písničky. Lucie a šťastný chlap, tuhle písničku uslyšíte po deváté, stejně jako tuhle. A nebo tuhle. A více po deváté i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8:51.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
3: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
4: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
5: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku budeme mít dnes většinou jasno nebo skoro jasno, přechodně oblačno až zataženo a ojedinělé lokální přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů a na horách naměříme kolem 13. Teď se vydáme na silnice.
9: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí.
1: Za volantem.
8: Na Bruntálsku v Jindřichově pod viaduktem u nádraží uvízlo nákladní auto, počítejte tam s omezením. Na trase z Valašských Klobouků na Vsetín za Lidečkem havarovalo osobní auto do spadlého stromu, s níž teď raději rychlost. V Ostravě Mariánských horách v Nivnické ulici došetřuje policie srážku 2 aut, projíždíte jedním pruhem se sníženou rychlostí. A pozor na Zlínsku, na Pajdlech, na Masarykově náměstí, hasiči tam zasahují u požáru auta. Tolik dopravní servis z Moravy Slezska, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
12: A teď Janek.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Pavel se jmenováním nového šéfa armády nemá problém. Čeští vědci zjišťovali největší znečišťovatele ovzduší. FK Jablonec se chystá na finále MOL Cupu.
15: Rádio Blaník.
14: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Prezident Petr Pavel je připraven jmenovat Miroslava Hlaváče do funkce náčelníka generálního štábu. Návrh na jeho jmenování včera schválila vláda. Prezident podle Hradu považuje Hlaváče za dobrého kandidáta, a to nejen vzhledem k jeho působení v pozici zástupce náčelníka generálního štábu, ale i k jeho velícím a vojenským zkušenostem, vzdělání a schopnostem. Auta zůstávají největšími znečišťovateli ovzduší v Česku. Podle měření vědců z ČVUT a z Akademie věd zůstávají hlavním problémem nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzínových aut. I přesto se ale situace díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně situace zlepšuje. Obarská sezóna se pomalu rozjíždí, v lesích rostou zatím jen jarní houby. Na jaké narazíme, to říká mykolog Stanislav Tutka.
12: Začínají se objevovat první hříbky, kovář, hřib dubový může už v květnu začít, ale ty lesy jsou dost suchý, tak záleží na tom, jestli se tato vláha, co se objevila, je schopná to zachránit a zase obnovit. To podhoubí se zpamatovává až dlouhodobýho sucha.
14: Na jaře se některé druhy objevují jen několik týdnů a pak zase zmizí, proto se vyplatí chodit do lesa pravidelně. FK Jablonec má před sebou jeden z nejdůležitějších zápasů za poslední roky. Ve finále českého poháru MOL Cup vyzve už zítra o 6 večer v Hradci Králové Karvinou. A pokud zvítězí, zajistí si účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci na zápas chystají velký výjezd a přidat se můžete i vy. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticket Portal. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
9: na Rádiu Blaník.
0: Tak otevíráme to dnešní hledání tajemného roku společně s našimi telefonními čísly 800 109 109, kam můžete volat a typovat, a nebo psát na 603 118 118. No a pomáhat vám opět budou písničky a slovní nápovědy. Ta první tady bude už za chvilku.

0: příjemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života?
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 108.

0: You are not alone, nejsi sám, zpívá Michael Jackson v písničce z tajemného roku. Písničce, která vyšla na jeho dvojalbu History. To dvojalbum vyšlo taky v tajemném roce. No a vypustil z něj jako single do rádií právě tuhletu písničku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Takže první dvě hudební nápovědy máme za sebou. Tou první byla Lucie a Šťastný chlap. A tady jsou vaše první tipy, tak pojďme na SMSky.
3: Napsali nám třeba Pavel se Zuzkou a ty si tipují rok 1995.
0: Děkujeme oběma.
3: Přidám tip od Verči z Českých Budějovic. Ta přidává čárku ke stejnému roku a napsala ten rok jsem viděla poprvé moře.
0: Díky, Verčo.
3: A přidám ještě SMSku od Jany Stanvaldu. Ta tipuje rok 1994 a je to rok, kdy se jí narodilo první vnoučátko.
0: Díky, díky. No a tady je ta dnešní první slovní nápověda. V tajemném roce na začátku 26. ledna má premiéru český film Jaromila Jireše podle scénáře Jiřího Hubače, ve kterém si hlavní roli zahrál Martin Dejdar.
4: Dámy a pánové, skladba, kterou jste slyšeli, vám evidentně zvedla náladu, což je dobře, protože tím pádem se nový tanec snadno a rychle naučíme. Vstáváme nástup, jdeme, no tak?
5: Dámy, pojďte rychle, pojďte,
4: život
5: prosím.
4: Nečeká, život letí.
0: No a ten film se jmenuje Učitel tance.
6: Jste vážně nemocný, pane Majere.
7: Tvrdit vám něco jiného by znamenalo
6: urážet vaši inteligenci. Výsledky laboratoře potvrzují rentgenový nález. Vysoká sedimentace, sputum silně pozitivní.
8: Ale pozitivní jsem už dlouho, pane primáři.
6: A proč?
8: Já nevím. Asi se tím bacilům mě líbí.
6: Mluvím o vašem chování, pane Majere.
0: Tak učitel tance s tuberkulózou. Martin Dejdar. Pamatujete si, ve kterém roce jste tenhle film mohli vidět poprvé? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118 a třeba vám pomůže i tahle písnička od Mňágy a Žďorp. Protože i cesta může být cíl.

0: Osmkrát nominovaná na cenu Grammy americká písničkářka Joan Osborne a její velká pecka z tajemného roku One of Us.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A těch a pět nominací proměnila, jsem zapomněl říct taky. Už jsme si připomněli film Učitel tance, což je český film, ve kterém zazářil Martin Dejdar a který jste poprvé mohli vidět na začátku tajemného roku. A tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Markéta. Podle filmu Učitel tance tipuju rok 1995.
0: Pětka, co jste takhle dělala v 95.
2: No, chodila jsem normálně do práce, už jsem měla trošinku odrostlejší děti, ale maminka dělala v kině Lucerna v pokladně a byla jsem tam na tom, to si pamatuju.
0: No tak výborně, já přemýšlím, co jsem dělal já v 95. Jo, už vím, já jsem maturoval v 95.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Vy taky, nashledanou. No a dneska maturuje můj druhý syn, tak hodně štěstí mu přeju, protože byl ráno pěkně nervózní. Adel, pojďme na SMSky.
3: Iveta z Pivína typuje rok 1995, bylo jí 11 a napsala, to jsem byla v 5. třídě v Klevenicích.
0: Děkujeme.
3: Potom přidám tip od Černilováků, ty hádají rok 1994 a tip na rok 1996 nám poslala Myška, napsala, to jsem zrovna slavila krásných 18 let, veliké šampaňské, které celé vyteklo a doma rodičovská pravidla zůstávala stejná i v 18 letech.
0: Jo, díky, úplně si to představuju. No a co vy, jaký máte tip a jakou máte vzpomínku k roku, který tipujete? Zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 600 318 118. No a Šalom tehdy přespíval tuhletu písničku. No, Stín katedrál. Tehdy nová verze.

0: Nejdříve Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou a v tajemném roce Petr Muk se Šalomem, Stín katedrál.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: A právě verze Šalomu pochází z tajemného roku, stejně jako Učitel tance, film, ve kterém zazářil Martin Dejdar a který měl premiéru 26. ledna tajemného roku. Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva. Tajemný rok. Halo, halo.
3: Dobrý den, přeju vám pěkný počasí z České Třebové.
0: No to my vám Sanda, taky.
3: Sanda, já bych si dneska typoval rok 94 podle Martina Dejdara.
0: Ano.
3: A já jsem se chystal za roky do penze.
0: No tak vám moc děkuju. Mějte se krásně v Třebové, naslyšenou.
3: Taky tak, děkuju, nashle.
0: Tak takovýhle názor na tajemný rok mají v České Třebové a co SMSky?
4: Tak třeba na Vysočině, tam nám o tamtu tam napsal Rostě, typuje rok 1995. Napsal, mě bylo čerstvých 18 a dělal jsem si řidičák. Nikdy nezapomenu na mou první jízdu s instruktorem, kde zněly právě písničky Lucie a Šťastný chlap.
0: No děkujeme, to je autentická vzpomínka, díky.
4: Přidám tip od Lenky ze Strašnic, typuje taky rok 1995 a to se jí zrovna narodil syn.
0: Děkujeme.
4: A čárku k roku 1994 přidává Iva z Prostějova, která byla na mateřské dovolené.
0: Díky Ivo. A co vy, jaký rok tipujete? Nenechávejte si to pro sebe, zavolejte nám to na 800 109 109 anebo napište na 603 118 118.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
9: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
11: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
10: I teď?
12: Ano.
10: A teď?
12: Jo, včera, dnes i zítra.
11: Prostě pořád.
13: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Stavebniny Janík. Stavebniny nabízíme Janík. Široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny.
15: Stavebniny Janík. Stavebniny
14: rádi Janík. Vám poradíme s výběrem.
16: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
17: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
18: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
2: Patříte stejně jako já mezi volvisty?
20: pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volvo starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
21: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
22: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
23: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
24: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
25: Řešení je úvěr od Acema.
24: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
25: Acema. Jde to i bez banky.
26: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vás zvou Janku Autolaky.
27: Pohodové České rádio.
28: Tajemný rok a Petr Slíva.

0: Mladý, starý, tlustý, tenký, všichni se učili makarenu v tajemném roce od tohle španělského dua Los del Rio.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak to byla další hudební nápověda. Už jsme si dneska zahráli I cesta může být cíl od Miyagi až Djorb. Z tajemného roku je i Šťastný chlap od Lucie. A nebo jsme tady měli Šalom a jejich verzi písničky Stín katedrál. A připomněli jsme si film Učitel tance s Martinem Dejdarem, protože v tajemném roce měl premiéru. A tohle jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Tady je Lenka Petrů, dobrý den. Tak konečně jsem i já poznala váš tajemný rok.
0: No a jaký?
3: No helejte, takže film byl natočený v roce 1994 a premiéra byla v 1995.
0: Takže podle premiéry je to pětka, podle vás?
3: Ano, ano.
0: Kdybyste se vrátila do toho roku, co byste zažívala?
3: No to vám řeknu úplně přesně, protože to jsem nastoupila do svého prvního zaměstnání po tom, co jsem odmaturovala na hotelové škole. Tenkrát ta hotelovka ještě byla něco, ne jak dneska. A nastoupila jsem do Německa, do kuchyně, takový terno. Tenkrát se dělalo za marky a kurz byl úplně báječný, jo.
0: No.
3: Takže jsem zažívala nádherný roky, kdy jsem se žila skutečně nad poměry. Mladá, svobodná, nezávislá a bohatá. Takže to byl moc krásný rok.
0: No, Marka byla za nějakých 18 korun, že jo, pokud se nepletu.
3: Ne, de fakt, to bylo snad i nějakých 25.
0: No, 25,
3: ale, no, hele, ono to hodně kolísalo. No, už si to úplně přesně nepamatuju, ale každopádně přepočtu ta moje vejplata byla tenkrát třeba třikrát vyšší než mojí mámy.
0: No,
3: jo,
0: je
3: takže
0: mi to jasné.
3: To bylo super, no.
0: Moc
3: no,
0: vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, Lenko.
3: Mějte se hezky, nashledanou.
0: A pojďme na SMSky.
4: Z Varnsdorfu nám napsala Bohuna. Milý Blaníčku, dnes hádáme rok 1995, poznala jsem to podle filmu a ten rok jsem se seznámila se svým manželem a jsme šťastní už 31 let.
0: Děkujeme.
4: Přidáme další tip na rok 1994 a ten nám poslala Alena z Brna.
0: Děkujeme, Aleno.
4: Pak nám napsala Zdena ze Staré Boleslavy, ta hádá rok 1995 a napsala v tom roce stejně jako vy, Petře, maturoval můj syn a zítra maturuje moje vnučka.
0: No výborně, děkujeme za vzpomínku. Tak pojďme na tu další nápovědu. Já si pomůžu tímhle. Vám to něco? No takhle totiž začíná muzikál, který jste poprvé mohli vidět v tajemném roce. Premiéra proběhla v Pražském kongresovém centru a jde o muzikál Karla Svobody s texty Zdeňka Borovce a choreografií Richarda Hesse s názvem Drákula. A takhle na Drákulu potom vzpomínal Karel Svoboda, respektive na to, jak Drákula vznikal.
5: Já jsem na něm pracoval 14 měsíců non-stop a myslím si, že na začátku jsem to trošku podcenil. Já jsem si myslel, jako, že to není taková první na to, aby někdo napsal muzikál, který tedy má nějakou úroveň, tak myslím si, že ty dva roky jsou tak akorát.
0: Takže muzikál Drákula má premiéru právě v tajemném roce. No a teď jenom zjistit, kdy to bylo. Volejte na 800 109 109 a pište na 603 118 118 a my si teď dáme jednu písničku z Drákuly. Tady je Lucie Bílá a Jsi můj pán.

0: Švédská čtveřice Ace of Base a Lucky Love.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: A Učitel tance v kinech a Drákula v Pražském kongresovém centru. To byly dvě nápovědy, které už dnes zazněly. A tady jsou vaše další tipy a vzpomínky. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Slyšíme se, tady Eva Maludiová, zdravím, dobrý den.
0: Povídejte, jaký máte tip?
3: Byl to rok 1995, to vím úplně přesně, protože to bylo 4 roky po narození naší dcery.
0: Bylo co? Drákula nebo Učitel tance?
3: Drákula.
0: Drákula. Byla jste na Drákulovi někdy?
3: Třikrát.
0: Třikrát, v té době?
3: V té době, ano, no, ano.
0: To je ta verze z té doby je prostě nezapomenutelná.
3: Přesně tak. Daniel Hůlka, ano, přesně tak, dopita. Bylo to nezapomenutelné, přesně tak.
0: Tam to opravdu vypadalo, že se na ničem nešetřilo.
3: Ano, přesně tak.
0: Děkuju.
3: Karel Svoboda to opravdu dělal úžasně, přesně tak.
0: Moc vám děkuju za vzpomínku, mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Adel, přihoď prosím SMSky.
4: Já přidám tip od Jiřiny z Hlinska. Ahoj Blaníčku, dnes typuji rok 1995 a to jsme zrovna tančili v tanečních kurzech.
0: Děkujeme, Jiřino.
4: Film Učitel tance napověděl Jitce z Vyškova, ta typuje stejný rok 1995 a napsala: v tom roce jsem byla v druhém ročníku střední školy.
0: Zdravíme do Vyškova.
4: A přidáme další tip od Jany z Ostřetína. Ta typuje podle Drákuly také rok 95. Napsala: byla jsem na něm s babičkou v Praze, bylo mi tenkrát 15 let.
0: Takže Jana z Ostřetína a pojďme na tu poslední nápovědu. Do Česka dorazil papež. Stalo se to 21. května. Přiletěl papež Jan Pavel II. A během návštěvy v Olomouci svatořečil Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.
5: Asi 250 000 lidí se dnes shromáždilo za deštivého a chladného počasí na olomouckém letišti, aby se setkali s hlavou římskokatolické církve papežem Janem Pavlem II. Svatý otec poté zahájil kanonizaci dvou posledních v řadě 11 svědců domácího původu. O svatořečení Jana Sarkandra a Zdislavy z Lemberka požádal papeže český státní sekretář svatého stolce kardinál Angelo Sodano.
0: Návštěva papeže Jana Pavla II. V Olomouci. A to byla poslední nápověda. Vy ještě chvilku můžete volet a psát.
1: Tajemný rok.
2: Na rádiu Blaník.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
13: Housebrand Café per favore?
14: Si, signora. Housebrand. Tuhle

0: Miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Nice Boy Spotřebič. Bič. Nice Boy.
1: Pohodové české rádio. Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Hodina písniček z jednoho roku.
1: Tajemný rok.

0: se budeš ptát. Jo, takový Janek Ledecký v tajemném roce byl vším, co jste si jenom přáli.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Budu všechno, co si budeš přát, Janek Ledecký, poslední písnička, podle které jste mohli hádat dnešní tajemný rok, a tady jsou vaše poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, a na Brna podle Drákuly.
0: No.
3: Je to 100% rok 1996, to jsem měnila zaměstnání po 8 letech a byl to hodně zlomový rok u mě.
0: A byla jste v něm na Drákulovi v tom roce?
3: Nebyla jsem na Drákulovi, ale viděla jsem ho aspoň 5krát minimálně, protože si ho z toho YouTube pouštím a právě ten z 96., kde byl ještě Jirka Korn a Lucka Bílá, Leona Machálková, no a samozřejmě. Ano,
0: Pavel Vítek, tam byl Richard Genzer, že jo?
3: Ano, pořád mě jde mráz po zádech, když to slyším, nádhera.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Super pěkný, děkuji vám moc za zážitky.
0: Rádu se stalo, děláme, co můžeme. Nashledanou, krásný den do Brna.
3: Vám taky.
0: A pojďme na poslední SMSky.
4: Napsala nám třeba Monika z Velkého Beranova. Hledaný rok je 1995, v tomto roce jsem šla do první třídy a na muzikálu Drákula jsem byla o 2 roky později.
0: Děkujeme, Moniko.
4: Drákula také napověděl Ireně, ta teda typuje rok 1996.
0: Děkujeme, Ireno.
4: A potom přidám ještě jeden tip od Elita. Taky typuje podle Drákuly, ale rok 1995, který má moc ráda.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak já to zhrnu. V kinech má premiéru Učitel tance s Martinem Dejdarem. V Pražském kongresovém centru má premiéru muzikál Karla Svobody Drákula. A do Olomouce dorazil papež Jan Pavel II. A pokud jste typovali rok
1: 1995,
0: tak to jste teda typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: A my se na vás s Adélkou těšíme zase v zítřejším dobrém ránu po 6. hodině, za chvíli už dopolední vysílání a Pepa Černý. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a ještě jedna hudební vzpomínka na rok 1995 a s

0: Tak i takhle zněl rok 1995, náš dnešní tajemný rok. A teď už se budeme hrát hlavně hezky česky, Dalibor Janda zaspívá. Oheň, voda, vítr, nejenom na konopišti, ale taky v éteru Blaníku v následující hodině, stejně jako Michal David. A dáme si i Alici Springs.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč, chci se ti dívat do očí.
0: Hrajeme vám hezky česky, jsme Rádio Blaník. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4,5 minuty už bude 10. Rádio
2: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Rádio Blaník. Počasí.
4: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes polojasno až skoro jasno, přechodně oblačno, ojediněle lokální přehánky a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů. Na horách naměříme 10 až 14. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D46 na 16,5 kilometru z Olomouce na Vyškov nepřehlédněte porouchané nákladní auto. Na Bruntálsku v Jindřichově pod viaduktem u nádraží uvízl kamion a provoz je tam omezený. Na trase z Valašských Klobouků na Vsetín za Lidečkem havarovalo osobní auto do spadlého stromu. A pozor dejte také na dálnici D56 na 42. kilometru směrem na Frýdek Místek, stojí tam porouchané vozidlo. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Složení sněmovny definitivně platí. Policie otevřela speciální centrum. Evropu čekají tropické teploty. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ústavní soud odmítl poslední volební stížnost. Týkala se lídra kandidátky koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Ten zpochybnil zvolení dvojice kandidátů v Plzeňském a Libereckém kraji a domáhal se toho, aby mandát poslance připadl jemu. Protože nyní u soudu neuspěl, složení sněmovny definitivně platí. Policie České republiky otevřela náborové a kariérní centrum. Sloužit bude nejen zájemcům o práci u policie, ale také těm, kteří se chtějí dozvědět, jak to u nich funguje. Pokračuje policejní prezident Martin Mondrášek.
7: Slibujem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt, kdo bude mít zájem o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví. To je asi první ten hlavní účel, mluvit s lidma, snažit se o rekrutaci nových policistů.
6: Centrum se nachází v centru Prahy v ulici Na Perštýně. Policie obvinila dva muže z Ústeckého kraje z prodeje padělaných vstupenek. Měli být na fotbalové utkání Ligy mistrů UEFA. Jeden z mladíků je navíc stíhán pro trestný čin vydírání a vyšetřován je ve vazbě. Hrozí mu za to až 8leté vězení, druhému pak 5 let. Ten je ale stíhán na svobodě. Do Evropy míří teplý vzduch z Afriky. Po ledových mužích a ochlazení tak začnou teploty rychle stoupat. Ve Španělsku může být dokonce až 40 stupňů Celsia a ve střední Evropě budou atakovat tropickou třicítku. Do Česka by měl teplý vzduch dorazit o víkendu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý.
5: Na Rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už je na dohled a já jsem chtěl říct, jak to říká Moni, když se někam dá dohodit kamenem, tak je to na dohoz?
6: Asi na dohoz.
0: No, tak je na dohoz, přátelé, blíží se prostě. Hezky česky vám budeme hrát, je jistota na Blaníku. Za chvilku dorazí taky Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká. Pozvu vás na triatlon a taky vám řeknu, co vás čeká na Blaníku o víkendu, protože to bude taky tak trochu o počasí. Dalibor Janda, oheň, voda, vítr právě teď na Blaníku.

0: Michal David, takhle to rozjede na konopišti. Kolup je nekolup.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Víte, jaká jste generace? Nevíte? Tak ona vám to teďka Samča všechno objasní. Bude to mezigenerační. Samčí, posloucháme.
3: Často kolem slýcháme, co si o generaci Z a že jsou takový a makový. A tak se tento týden zaměříme na všechny. Než se podíváme na to Z-ko, tak začneme tou zatím poslední generací, a sice Alfa, což jsou děti narozené od roku 2010 do roku 2026 a jde o první generaci označenou řeckým písmenem, což zahajuje takovou novou éru potom Z-ku. Jde o to, že tyto děti vyrůstají zcela obklopeny digitálními technologiemi a umělou inteligencí, a ono celkově to rozlišování generací souvisí právě s těmi technologiemi, protože pro nás byl internet tenkrát novinka, pro další generaci byla samozřejmost a právě pro tu Alfu už je to zkrátka realita, běžná jako voda z kohoutku. Říká se, že by tato generace měla být tou nejvzdělanější. Někteří odborníci tvrdí, že budou mít mnohem menší trpělivost s pomalostí, složitostí a taky nudou. A už dnes je vidět, že jsou více otevření emocím, méně tolerují toxické chování u ostatních, netolerují autority jen proto, že jsou autority a kladou důraz na respekt a autenticitu. Zajímavé na tom je to, že se objevují a budou objevovat extrémně schopné děti, takoví ti kreativní, rychlí myslitelé. Znovu ale budou muset objevit soustředění, trpělivost, ale i obyčejnou lidskou blízkost.
0: Tolik Sheldonů Cooperů na jednou. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Ale proč se říká, co se říká?
0: A kdo pak nám zaspívá na Blaníku? Jeleni, touha a pláč. A krásné dopoledne. Už je úterý, už se blíží pátek. Díky bohu. Na Blaníku.

0: Alice Springs a jízda, přátelé. Už se to teda blíží, vám řeknu. Ne teď tuhle sobotu, ale tu další sobotu už bude 30. května, to znamená, že se všichni sejdeme na Konopišti. No ale teď v sobotu se taky můžeme potkat na Konopišti, protože se tam koná tradiční triatlon. Zbývají 3 dny a 22 hodin do začátku, což jsou skoro 4 dny. No ale už máte jenom poslední den na to, abyste se registrovali, protože zítra už se to zavírá, ta registrace. Tak se podívejte na web triatlon.konopiště.cz. Ty závody jsou tam 4 a pořád ještě koukám, že je to otevřené, jakmile se naplní kapacita, tak se to uzavře, ale teď ještě je to otevřené. Tak si prosím, vyražte na Konopiště udělat takovou přípravu, krásnou sportovní přípravu pod širým nebem v rámci triatlonu na to naše Konopiště. Doporučuju. Za chvilku kabáti, Freddie Mercury a taky Eláni.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Buďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
9: Stavebniny Janík.
10: Více na stavebniny.janík.cz.
11: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
12: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
13: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
14: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
15: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
16: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
17: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
19: Nejlevnější pneu.cz. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
20: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
19: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
21: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
22: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
23: A tava!
24: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
24: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Slovenská legenda na Blaníku, Eláni.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Přesně to můžete získat za pouhé tři české písničky, ne koruny, za sluníčkem. A kam konkrétně? Do Albánie, přátelé. Máme pro vás letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa právě v té Albánii. Ubytování na 8 dnů, pětihvězdičkový hotel, all inclusive, dlouhé krásné pláže, sluníčko, prostě paráda, pohodička, odpočinek. Stačí o víkendu poslouchat pozorně Blaník, mít u sebe telefon a mít taky trochu toho štěstí. Nám se totiž stane taková věc o víkendu, víte. My už to teďka víme, že se to stane a přesto tomu nezabráníme. My to děláme rádi. Zahrajeme tři české písničky od jednoho a toho samého interpreta hned za sebou bez jakéhokoliv přerušení. A na to vy budete o víkendu čekat. A kdo to najde jako první a dovolá se k nám na Blaník, tak ten to vyhraje. Ten zájezd do Albánie. Tak já vám budu držet palce.
2: Za tři české, za sluníčka.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To byl Blue, my jsme Blaník a za chvilku nám zaspívá Chris Norman a taky holky.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosty je na naši hlavu.
5: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to stojí, co to stojí.
5: Každé všední ráno krátce po sedmé.
2: Petr platí vaše účty.
6: To je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
13: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Tohle byly holky na vlnách Blaníku. Hrajeme vám hezky česky a budeme v tom pokračovat. Helenka Vondráčková, Hvězda Konopiště zaspívá. A ty se ptáš, co já?
1: Ty se ptáš, co já? Jak jen se neusmá?
0: Zaspívá i Iveta Bartošová.
1: Posledním slupkem ty teď své zbohem dám.
0: A blanický matador Jakub Smolík.
2: Blaník, tam já poznal lásku ti přísahal.
0: Mluvil jsem s Jakubem minulý týden a na Konopiště se těší. Vždycky se tam těší. Já už se taky těším. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. Hrajeme vám hezky česky. A za 6 minut a kousek už bude 11.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
5: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
4: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
5: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
6: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou.

0: Rýčín.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
4: Hezké dopoledne vám přeje Renata Pechová. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle zataženo a lokální přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 17 až 21 stupňů a na horách naměříme 10 až 14. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
4: V Ostravě ve Výškovické ulici směrem do centra u zastávky MHD Horymírova bourala dvě auta a provoz je tam omezený. Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D35 na 240. kilometru ve směru na Mohelnici. Kamion stojí na dálnici D46 na 16,5. kilometru z Olomouce na Vyškov a na D56 na 42. kilometru směrem na Frýdek Místek stojí, hádejte co, porouchané osobní auto. Tolik dopravní servis Moravy Slezska, přejeme šťastnou cestu.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality.cz.

0: zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Pražská záchranka vyhlásila traumaplán. Rezort zahraničí řeší smrt českého diplomata. Havlíčkův Brod řeší uzavření mostu přes Sázavu. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. A začínáme aktuální informací z Prahy. V Chodovské ulici se srazil kolem 10. hodiny autobus s tramvají a podle prvotních informací je na místě 10 až 15 zraněných. Hasiči také na místě jednoho z řidičů vyprošťují. Záchranná služba pak podle novinek.cz vyhlásila traumaplán. V Chile zemřel český diplomat. Zaměstnanec tamního českého velvyslanectví se zranil v horách, ale ještě stačil zavolat své manželce. Ta na místo poslala záchranáře. Jeho sice po rozsáhlém pátrání v Andách našli, ale už mu nemohli pomoci. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Provoz na trati Praha-Kolín omezí demolice mostu. Stavba, která je ve špatném stavu, vede přes železniční koridor v úseku mezi Úvaly a Českým Brodem u Roztoklad. Středočeský kraj nechá postavit most nový, jak potvrzuje radní pro oblast silniční dopravy Josef Pátek.
3: Nový most bude zhruba 30 metrů dlouhý, pro bezpečný pohyb chodců se počítá také s výstavbou chodníku na něm. Ještě předtím, než se stávající konstrukce zbourá, bude ale nutné postavit mostní provizorium pro pěší. Stavba lávky pro pěší se má rozeběhnout letos na podzim, stejně jako demolice konstrukce.
2: Řidiči osobních i nákladních aut čekají objížďky. Termíny výluk pro vlakovou dopravu se ještě budou upřesňovat. V Havlíčkově Brodě bude MHD zdarma. Cestující nebudou jízdenku potřebovat od zítřka kvůli přestavbě mostu přes Sázavu. Mimořádným opatřením chce město zmírnit dopady uzavírky na dopravu. Most budou silničáři přestavovat do poloviny příštího léta, aby měl dostatečnou nosnost pro přepravu komponentů nových dukovanských bloků. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuji moc, Moni.
0: Pepa Černý.
1: Na rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé. Za malou chviličku už bude 11. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Taky dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, světy div se. No a taky se dostaneme ke konopišti, protože hrajeme o lístky. Vy to víte, máme jich už jenom pár. Helenka Vondráčková, a ty se ptáš, co já. Původně ABBA. Winner takes it all, tedy vítěz bere vše. Ale tahle česká verze, já ji mám prostě strašně rád. Už z dob kouzelníka, však víte. Tak krásné dopoledne s Blaníkem.

0: PS na vlnách Blaníku a teď už je čas na zlaté české ručičky s Petrem Slívou. Tak Péťo, my posloucháme.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s tanečníkem, ředitelem pro Art Festivalu, také moderátorem Martinem Dvořákem. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Takže ono to nebude ani tak o ručičkách, jako o nožičkách.
4: No právě jsem si říkal, že to úplně nesedí, no. Takže, ale mám i v hlavě teda.
3: Máte navíc i v hlavě. Tak ty zlaté české ručičky, řekněme, že je to jenom takový jako přenesený název, který se dá vztáhnout úplně na všechno. Pojďme se věnovat teda Pro Art Festivalu. Co je vlastně Pro Art Festival pro ty, kteří netuší?
4: Pro Art Festival je platforma uměleckých dílen v podstatě pro širokou veřejnost. Koná se například letos v 7 městech a nabízí zájemcům vyžití v odvětvích, jako je tanec, divadlo, herectví, zpěv, fotografie, kreativní psaní nebo nějaký návrhářství třeba letos.
3: A co vás to napadlo založit si takhle festival?
4: Přišel impuls, já tomu říkám, přišel impuls a si myslím, že v dnešní době ta realizace a tvořivost je nutné podporovat a nabízet lidem, aby si uchovali nějaké duševní zdraví, takže o tom to je.
3: No a jste tam vlastně, když to řeknu v uvozovkách, už jenom ředitelem, nebo i ta tvůrčí stránka festivalu?
4: Ten tým je malý, my děláme všichni všechno, ta umělecká náplň je samozřejmě nějak jakoby v mých rukách nebo v mé hlavě, ale tvoří nás to samozřejmě by víc lidí a já mám to poslední slovo jako ředitel.
3: Kdy a kde člověk může navštívit Pro Art Festival?
4: My jsme odstartovali letos v Boskovicích, teďka v květnu, ale budeme mít hlavní tour vlastně v létě, v červenci v Brně, v Praze a v srpnu v Jičíně ve Slavonicích a na podzim potom ještě v Moravském Krumlově a v Olomouci. Těch lektorů je tam asi 50, jsou tam zvučná jména i méně zvučná, ale myslím si, že to jsou všichni velké kapacity ve svých oborech, takže vybere si každý.
3: A když zrovna nechystáte Pro Art Festival, tak děláte co?
4: No, když dělám festival, tak mám představení, mám soubor pro art company, nebo tančím všude možně různě po divadlech v Čechách nebo v zahraničí, takže jsem jakoby široce rozkročen a pokud zdraví dovolí, tak ještě, nebo i finance dovolí, to je taky dobré zmínit, pokud finance dovolí, tak bych ještě rád vydržel.
3: Kdyby vás teď někdo chtěl vidět na vlastní oči, tak kde bude mít nejbližší příležitost?
4: Tak dneska například ve Verichově vile v Praze představení Píseň pro Viktorku nebo zítra představení Já Plisecká a v Brně v neděli představení Rejnek a Renault. To jsou nejbližší data.
3: Já vím, že taky máte internetové stránky, tak pojďme říct jenom jejich adresu.
4: Webovky jsou pro art@festival.cz, tam je úplně všechno.
3: Zlomte vás a mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji vám moc, nashledanou, opatrujte se.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťo, moc krát děkujeme a teď se vydáme na Šumavu, konkrétně do Železné Rudy. Za Markem Ztraceným. I on byl mým parťákem. Všechny parťáky můžete vidět na našem webu radioblaník.cz anebo na našem YouTubeovém kanálu. A teď ta bílá ti sluší. Krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, mám pro vás pozvánku teď na sobotu 23. května. Spolek Cesta Česka totiž pořádá jubilejní 10. ročník Dne Českého Anděla. Uskuteční se to tedy teď v sobotu v obci Ctiněves. Začíná se v 10 dopoledne slavnostním zahájením a pokračuje výstupem nahoru Říp a zpátky. Na místě bude následně připraven bohatý doprovodný program a všechno ostatní najdete na webu. Tak se podívejte, Den Českého Anděla, anebo napište Cesta Česka, ono vám to najde. Doporučuji 23. teď v sobotu, to znamená přesně týden před naším konopištěm. No a za chvilku Meky Žbirka, taky Boniem a Kuba Smolík.
1: Krajánek Rádia Blaník. Třikrát týdně vyráží

0: všechno přináší
1: Krajánek Rádia Mladí.
2: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
5: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
9: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
10: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
11: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
12: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
13: Galerie výtvarného umění v Ostravě a statutární město Ostrava připomenou výročí 100 let Domu umění jedinečnou výstavou Stopa. Nenechte si ujít tvůrčí dílny i komentované prohlídky. 100 let umění, 100 let inspirace. GVUO.cz.
14: Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
15: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
14: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
16: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
17: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
18: Ostrava, Vítkovice a Opava.
19: Ještě tady, broučku, vidíš?
5: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
4: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička.
0: startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
20: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
21: Pohodové České rádio.

0: Jakub Smolík zůstává v srdcích nás všech.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu
0: Blanik. Teď zvoní strašně moc telefonů, ale Jakub Smolík, mám dojem, není tou hvězdou Konopiště, kterou dneska hledáme. Kdo pak to je? Tak já vám pustím ukázku, jo? 3 vteřinky jenom. Dávejte pozor. No? Ta kytara na konci? To byste mohli už tušit. Tak já myslím, že vy, co voláte, tak to teď můžete položit, protože opravdu Jakub Smolík to teda evidentně není. Víte co, já vám to pustím radši ještě jednou, aby bylo úplně jasno, jo, poslouchejte. Tak, teď myslím, že už víte úplně všichni. Tak čekejte, kdo to je, muž, žena nebo kapela? No, až nám dohraje tady na Blaníku v éteru, tak volejte 800 109 109. Už jste to všichni položili, to jste vzorní. Čekáme, přátelé, máme poslední lístky pro vás. Jsou opravdu poslední, protože máme vyprodáno jako vždycky. No a 30. května se na vás těšíme. Já ještě připomenu, že ta doprava bude jako vždycky kolabovat, tomu se prostě nelze vyhnout, ta silnice se roztáhnout nedá. My jsme to zkoušeli představit, ale prostě jsme to nedokázali, no, nejde to takhle rychle na stavební povolení a tak dále, však to znáte, dělám si samozřejmě srandu, ale máme pro vás víc parkovacích míst, víc parkovišť, tak si to prozkoumejte dopředu, dá se to objednat, zaplatit s předstihem a kdo je připraven, tak potom není překvapen a nestojí v koloně. Tak vám moc děkuju za tu péči, že to naplánujete a hledejte dnešní hvězdu Konopiště ve vysílání Blaníku.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A co si budeme dál hrát? Třeba písničku ze Sanitky. Můj čas už za chvilku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
3: A je středa, to znamená, že přivítám dalšího parťáka. Kdo to bude mezi 4. a 5. tady naproti mě ve studiu? No, přijde Matěj Homola ze skupiny Vohnout. Takže si budeme povídat o muzice, o cestování, o fotografování, hodně o Indii, taky o Maroku a možná dojde i na vyžlovku. Tak poslouchejte dneska mezi 4. a 5. Blaník.
2: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
0: A já to teda lehce poupravím, samozřejmě ne dneska, ale zítra bude středa, přátelé.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürli.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicha.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami.

0: Švédská kapela. Švédové jsou dneska smutní. Mají být proč? Ne, že by mě těšilo, že jsou Švédové smutní, ale prostě včera naši je přejeli, že jo? I když teda Švédové byli lepší. Kdo jste to viděli, tak víte, že jsme měli velké štěstí, ale kluci, děkujeme, gratulujeme a fandíme. Samozřejmě máme pro vás hokejový speciál každý den, několikrát denně. No ale co nás čeká v následující hodině? České písničky, jen a pouze, třeba Krištof. Zazní taky píseň Bruce Springsteena, ovšem protože je to česká hodinka, tak v podání Pavla Bobka.
1: To je můj rodný dům, můj rodný dům.
0: Taky čtyřicátník, čerstvý, Tomáš Klus.
2: Ty nezvedáš mi telefon.
0: Ještě jednou všechno nejlepší, Tome, a hlavně pevné zdraví. No a co je před námi? Počasí, doprava, zprávy, české písničky, česká hodinka a za 6 minut už bude poledne.
3: Rádio Blaník. Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráže. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráž zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
5: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
6: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
5: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
6: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou.

0: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Pěkné poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečná. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se pak přidají lokální přehánky. Výjimečně to mohou být i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Blaník za volantem.
4: Na dálnici D1 na 221. a půltém kilometru směrem z Brna na Kroměříž stojí v jízdním pruhu pro pomalá vozidla porouchaná dodávka. Dejte pozor. V Nové Míčíně v Revoluční ulici vyšetřuje policie nehodu osobního auta s dodávkou. Místo je s opatrností průjezdné. A na trase z Uherského Hradiště na Otrokovice před Spytihněví zasahují záchranné složky u nehody nákladního auta s motorkou. Silnice je v místě neprůjezdná. S kolonami počítejte v obou směrech. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme šťastnou cestu.
6: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
7: Nehoda tramvaje s autobusem zastavila provoz v Praze. Policie dopadla násilníky z Olomouce. Hokejisté si na mistrovství spravili chuť. Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Záchranné složky i nadále zasahují u nehody tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Jak to na místě aktuálně vypadá, ví mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
8: V současné chvíli na místě samozřejmě všichni poskytují první pomoc zraněným osobám. Z důvodu příjezdu velkého množství záchranářů a složek integrovaného záchranného systému je v místě omezen provoz. Z tohoto důvodu prosíme všechny řidiče, aby byli velmi trpěliví a v případě, že to je jenom trochu možné, se tomuto místu vyhnuli.
7: Na místě jsou i dopravní policisté, kteří událost vyšetřují. Pražští záchranáři kvůli nehodě aktivovali traumaplán. Zranilo se 15 lidí. Nicméně podle hasičů se počty ještě mohou měnit. Jak jsou zranění vážná, popsal v České televizi mluvčí záchranky Karel Kirs.
9: Vzhledem k tomu, že došlo k čelnímu nárazu u dvou velkých dopravních prostředků, lze očekávat, že to budou různé poranění typu zlomeniny, pohmožděniny, krvácející rány a podobně. Definitivní závěr z toho zásahu můžeme podat až posléze.
7: Záchranáři teď zraněné rozvážejí do nemocnic. Kriminalisté zadrželi a obvinili dva mladíky přepadávající chodce v Olomouci. Pachatelům bylo 18 a 25 let. V dubnu během 3 dnů brutálně napadli a oloupili 3 osoby. Jejich údery mířily opakovaně na hlavu a horní část těla. Soud na oba uvalil vazbu a nyní jim hrozí až 10leté vězení.
3: Fandíme hokeji.
5: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
7: Čeští hokejisté včera na světovém šampionátu získali cenný skalp. Ve večerním utkání porazili 4-3 Švédsko a po překvapivé prohře v prodloužení se Slovinskem si spravili chuť. Podle brankáře Josefa Kořenáře je to velké povzbuzení a nároďák ukázal, že může hrát s každým. Tolik zprávy, teď jsou na řadě písničky a Pepa.
10: Je to tak, děkujeme, Eliško.
3: Pepa Černý.
5: Na rádiu Blaník.
10: Krásné poledne, přátelé, pokud obědváte, přeji vám dobrou chuť a já vám budu servírovat pouze a jen české písničky, protože je před námi česká hodinka. Za chvilku budeme hlavně gratulovat k velkým půlkulatinám. snad nejlepší české herečky, já se na to hrozně těším. No a pak už přijde Iva Lecká a něco spolu probereme, něco zásadního, jako každý den, však to znáte. Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc, první česká této hodině.

0: Michal David, právě začínáme, takhle to rozpálí na konopišti. A teď to chce co nejslavnostnější podkres, tak tady je. A víte proč? Protože je 19. května roku 2026. A to znamená, že jedna z nejlepších hereček, které jsme kdy měli a máme stále a je to dobře, tak slaví velké narozeniny. Já myslím, že to můžu říct, v tomhle věku 85. narozeniny slaví paní Iva Janžurová.
1: Tu rodinu donutím, aby jsme nic neslavili. Maximálně pozvu všechny na nějakou večeři. Já naštěstí už ztrácím, jak bych to řekla, takovej osobní diář. Já už nevím, co kdy je, co kdy bude, co bylo předevčírem, nevím. Mně to nějak naštěstí už nepřijde. A můj muž ten nesnášel patrně v tomhle věku, ve kterým jsem jakýkoliv oslavy narozenin, protože mu připomínali, že už je v určitým věku. To mě neděsí, na to už jsem tupá, bych řekla, ale ty oslavy mě tak nějak trošku mučí.
0: Takhle budou vypadat tady oslavy Ivy Janžurové, respektive neoslavy. Já mám nejradši tuhle její roli.
2: Pane Martičko, je tohleto, je tohleto.
3: Je, ahoj Marti. No, pojď, my jsme se s Kájou drobátko Rafi, ale to přejdi. Pojď dál. Kájo, Marta přišla. Pojď, bacha, přeci ní jsou střepy.
0: Zelenkavá barva, ještě s Františkem Peterkou, to byla prostě paráda. Paní Ivo, všechno nejlepší dnešním narozeninám, hlavně pevné zdraví. A taky bych chtěl popřát Petru Brucknerovi, kterému je 83 let, všichni ho znáte z divadla Járy Cimrmana. No a protože dnešek patří tady hlavně Petru Brucknerovi a Ivě Janžurové, tak všichni určitě znáte film Páni kluci, v něm paní Iva zářila, tak si dáme tu naší oblíbenou s Ivou. Václav Neckář, nestůj a pojď.

0: Hattrick, nechte vlajky vlád, tahle píseň je ryze fotbalová, i když teď se koná hokejový šampionát, tak už se blíží ten fotbalový. Vyšlo to takhle letos, že se konají dvě mistrovství světa ve dvou nejoblíbenějších sportech. No a kdy začíná fotbalový mundial? 11. června a potrvá až do 19. července. To znamená, že se všichni připravte doma na to, že táta bude koukat od 11. června až do 19. července na fotbal. No, možná bych si našel na tu dobu nějaký náhradní program, než je televize. I když pravda je, že vzhledem k tomu, že se bude hrát ve Spojených státech a v Mexiku, tak ty zápasy se budou odehrávat úplně jindy, než je běžné. To znamená hlavně brzo ráno, ve 4 ráno a tak. Vzpomínáte, jak jsme koukali na Nagano? Tak takhle to bude podobné s letošním šampionátem ve fotbale. Za chvilku Petra Janů, Tomáš Klus a taky Ladislav Štajdl na Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva. No jistě.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
6: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
5: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Stavebniny Janík.
11: Stavebniny Janík.
10: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinilových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
11: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
15: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
16: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
17: Ostrava, Vítkovice a Opava.
18: Je, Broučku, kudy jsi přiletěl?
19: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.
20: Střechyšupík.cz. V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
21: Přelomový kulturní prostor s jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
22: Inspirující prostředí.
23: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
22: A šéf, se kterým je radost pracovat.
23: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
22: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
23: Jednoduše, rychle a přehledně.
22: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
23: Bezva práce.

0: Ladislav Štajdl, mží ti do vlasu, už ji slyšíte, co? Ale jde přeslechnout. Přátelé, včera jsme všichni koukali na hokej a objevil se takový nový fenomén. A sice, že čeští komentátoři začali vyslovovat švédská jména, tak jak je vyslovují Švédi. To znamená, že Ekman Larsson je najednou Ekman Larsson. Persson je Persson. Jo, ono to zní trošku divně.
1: No to jo,
0: a
1: teda.
0: Na internetu se strhla velká diskuze, všichni to komentují, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, třeba legenda Jiří Hrdina, ten napsal, přiznávám, že všichni ty Larssony, Perssony už nedávám a přepínám na jinou televizi a tak dále. Ale Ivuško, mně teda to taky připadá zvláštní, to nejednou takhle změnit, jo, jako se začalo říkat Ronaldu místo Ronaldo, prostě jsme v Čechách, nějak to říkáme, ale velké téma je to přechylování ženských jmén, jo. A já jsem se nad tím teď tak jako zamyslel a říkal jsem si, že vlastně nejsem pevně rozhodnut, ale že můj názor je takový, že bychom to měli dělat s citem. Protože jo, protože Margaret Thatcherová mi přijde v pohodě.
1: No.
0: Ale Marilyn Monroeová, to je divný, že jo?
1: No je, no.
0: Nebo,
1: je.
0: Nebo Mariah Careyová.
1: No já to, hele... Já chápu, že jsme v Čechách, ale přijde mi, že když se někdo nějak jmenuje, tak to tak mám prostě říct, že jo? Třeba já se jmenuju Effler, že jo?
0: No ty se jmenuješ Lecká. My tě známe jako Leckou i ví.
1: To znáte, no, ale já jsem se vdala, že jo? To
0: neber
1: jako, jo?
0: Námi.
1: Ale samozřejmě, no, tak jako, ale taky tam to ová nemám, že jo? A proč? Protože já jsem světová.
0: To je pravda, světová seš. Ale nebojte se, přátelé, na Blaníku zůstává Iva Lecká.
1: Ano.
0: No, přechylujte si, nepřechylujte si, jak chcete. Ono, někdy se to hodí, někdy se to nehodí. Je to jako se vším. Aha. Ale co vám určitě udělá radost je to, že Iva tady zůstává. Mějte se krásně.
2: Urubiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
4: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
19: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Že byste si dali dobrou československou detektivku, tak to si večer nalaďte televizi Seznam. Právě tam se můžete těšit na Radovana Lukavského, Oldřicha Wiesnera, Janu Andresíkovou, Jana Kanizu a další v detektivním filmu z roku 1977 Zlaté rybky. Už dnes od 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.
4: České rádio.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Dávej ber, třeba se slíkni z kůže. No tak já budu dávat, brát s dovolením ne, ale dávat jo a svlíkat kůže taky dneska nebudu, ale dám do toho všechno. Odpolední vysílání nám za chvilku odstartuje, budou to další české písničky, třeba Okno mé lásky od Olympiků. Taky se dáme Jeleny, Jediný, co chci. A zaspívá i Lešek Semelka. A kde teď jsou tvoje zvláštní jména? Hezky česky na Blaníku i po 13. hodině, tak jak to máte rádi. Tak zůstaňte na ladini, za chvilku počasí, doprava a další zprávy. 13. hodina to bude za 7 minut. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
4: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
5: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
4: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
5: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
6: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.

0: Deník počasí.
1: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22. Na horách to bude okolo 13 stupňů. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
2: Jsme Blaník.
0: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
1: Na Karvinsku na příjezdu do Bohumína v Pudlově směrem od Vrbic se srazila dvě nákladní auta. Projíždí se tam jedním pruhem, zdržíte se nárazově. Na dálnici D48 na 7,5 kilometru ve směru na Frýdek Místek došlo ke srážce osobního auta s motorkou. Počítejte tam s omezením provozu. A na Karvinsku v Orlové v ulici 17. listopadu u křižovatky s ulicí u Hájenky se srazilo osobní auto také s motorkářem. Počítejte tam s omezením. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu.
3: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. CactusReality.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
4: České řeky mají málo vody. Utratí budou cedule s krizovými kontakty. Na základky se vrátí technická výuka. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu jich je aktuálně sjízdných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší i závody. Kde je situace nejlepší, říká předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák.
5: Jediný místo v republice, kde jakž tak teče voda, tak je Vltava z Vyššího Brodu, protože tam se pouští z Vltavské kaskády. Jinak všude je to spíš pěší výlet s lodí v ruce, než jízda po vodě.
4: Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek. To by podle nich mohlo situaci zlepšit. Správa železnic instaluje útratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místech, kde se v minulosti opakovaně staly tragické události. Třeba v pražské Stromovce. Lidem by měly pomoci v těžké životní situaci. Správa železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou víc než 3/4 sebevraždy. Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách Šumavy před soudem obstál. Důvodem omezení je ochrana tetřeva Hlušce. Soud tak zamítl stížnost muže z Prahy, který tvrdil, že opatření porušuje jeho ústavní práva, a to hlavně svobodu pohybu, zbavuje ho lidské důstojnosti a je ideologicky motivované. Ministerstva připravují opětovné zavedení technické výuky na základních školách. První žáci na obou stupních by předměty měly mít v rozvrhu od roku 2028. Každý další rok se pak budou přidávat další třídy. Praktická výuka se na základky vrátí po 20 letech. Tolik zprávy, teď se na vás těší Iva.
0: Iva Lecká
2: na rádiu Blaník.
6: Krásný den, přátelé, tak mě tu zase máte a těší mě, že vám můžu dělat společnost až do 16 hodin. A tak zdravím do všech koutů Česka, na Moravu i do Slezska. Doufám, že se máte fanfárově a že se k vaší pohodě přispějeme i my na Blaníku v odpoledním čase. Startujeme hezky česky, teď je tu Olympik. Dobrý den.

0: Jo, jo, chodit po schodech, to člověk pozná spoustu věcí. Já mám ještě ráda dívat se, když padne tma, do rozsvěcených oken. No, nevím, jestli je dobré se k tomu přiznávat, ale prostě takhle to mám. Tak tolik tedy Banket na Blaníku. A teď se podíváme na náš web radioblaník.cz. Tam se totiž teď můžete podívat a poslechnout si další velmi zajímavé povídání. Tentokrát o dějišti mistrovství světa v hokeji, tedy o Švýcarsku. A to s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou.
1: Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinant, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl by myslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
0: Tak tohle celé povídání, velmi zajímavé, povídal si s paní Koukalovou Pepa Černý a říkal, že to bylo neskutečně zajímavé a že to byl jeden z nejhezčích podcastů, které v poslední době točil a nejzajímavějších. Tak si to poslechněte nejenom na našem webu, ale taky ve svých oblíbených podcastových aplikacích. No a za chvilku se podíváme přímo do dějiště šampionátu hokejového, tedy na stadiony. Tak zůstaňte naladěni.

0: Ladíte Blaník, pohodové odpoledne, za 7 minut bude 1:30, jak jsme slíbili před chvílí, vyrážíme opět do Švýcarska.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Čeští hokejisté včera na světovém šampionátu získali cenný skalp. Ve večerním utkání porazili 4-3 Švédsko a po překvapivé sobotní prohře v prodloužení se Slovenskem si spravili chuť. Útočník Daniel Voženílek uvedl, že tým chtěl odčinit právě nečekanou ztrátu se Slovenci a šel si zatím od prvního střídání. Podle brankáře Josefa Kořenáře je to velké povzbuzení a nároďák ukázal, že může hrát s každým. 28letý gólman pražské Sparty taky chválil své spoluhráče. Ti podle něj dokázali držet se Švédy tempo, vydrželi bruslit a bojovali až do konce. Výkon Kořenáře pak chválil kouč Rulík. Češi mají dneska zasloužené volno. Další zápas v pořadí čtvrtý čeká reprezentaci zítra odpoledne. V 16:20 nastoupí ve Friburgu proti Itálii. Dneska se ale ve Švýcarsku přece jen hraje. Před 16:30 vyjedou na let Lotyši s Rakušany ve skupině A. V naší skupině, tedy v Bčku, se proti sobě postaví Itálie a Norsko. O večerní zápasy se dneska postarají Slovinsko se Slovenskem a Maďarsko s Velkou Británií. Tolik hokejový servis, další uslyšíte ještě před 17:30.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
5: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
6: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
7: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
8: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
10: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
11: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
12: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
13: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
14: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
15: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
16: Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
17: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
16: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Ve vlaku či autobusu.
22: V čekárně u lékaře.
21: A nebo na procházce v lese.
22: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
21: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
22: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Olga Lounová na Blaníku a s Olgou se uvidíme taky 30. května na Konopišti, moc se na ní těšíme. A co vy, taky se těšíte?
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: A tak vy, co máte lístek, tak vy se už můžete těšit, že jo, to je jasná věc, ale pak jsou tady i lidi, co lístek nemají. Z jakéhokoliv důvodu prostě, tak my jsme na to mysleli a nějaké lístky jsme schovali. A já teď tu dva lístky mám a někomu je dám. A tady mi to bliká a zvoní, tak já už beru telefonní linku 800-109. Dobrý den, kdo pak je tam?
2: Tady Patrik, dobrý den.
0: Dobrý den, Patriku, a odkud voláte?
2: Zrko Hradiště.
0: Patriku, to je krásný, vy voláte ze skladiště, to je hezký, takže vy pracujete ve skladišti.
2: Ano.
0: No jo, no tak ale někdo to dělat musí, že jo, zase dobrý skladník je potřeba.
2: Ano.
0: A nadřete se hodně, Patriku.
2: No a jo.
0: Já si myslím. Já jsem tuhle byla v jednom nejmenovaném obchodě a tam byly vysoký regály a stál tam takový mladý skladník. A přišel k němu kolega a on tam byl asi nový a říká mu, tak co, jak to jde? A on říká, čověče, já jsem netušil, že to bude taková dřina. Máte můj velký obdiv, Patriku, protože jako každý den skládat ty tuny a dávat to nahoru a pak to zase sundávat dolů a vůbec to jako není sranda. Jste prostě pašák a já vám ještě gratuluju, protože jste vyhrál.
2: Jo, super, děkuji moc. Paráda.
0: Patriku, děkuji. Dva lístky na Konopiště jsou tady pro vás, takže já doufám, že se uvidíme.
2: Aha, jo, děkuju moc.
0: Tak to se budu moc těšit. Hezký zbytek dne vám přeju a vydržte mi ještě na telefonu.
2: Tak jo, děkuju, mějte se, nasanou.
0: Naslyšenou, tak to byl Patrik. Vidíte, i ve skladníku máme posluchače Rádia Blaník. To je krásný. Ve skladníku, ve skladu jsem chtěla říct, já už blbnu. Přátelé, my máme ještě nějaké vstupenky. Pokud na vás nevyšlo teď, třeba se tak stane v průběhu dnešního dne, protože Olupeny hrajeme až do 19 hodin. Tak buďte napříjmu.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz. Jedna hvězdička
1: je samozřejmě málo.
3: My vám jich dáme rovnou 5.
1: Užijte si dovolenou, o jaké jste dosud jenom snili.
3: Poslouchejte Blaník a poleťte s námi do Albánie.
1: Do 5hvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
3: Šumící moře, all inclusive a zároveň bez davu turistů.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
3: Už tuto sobotu a neděli
1: u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
7: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
8: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
7: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
9: Toto je?
10: Dopravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumím.
11: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Housebrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz
15: Tohle nepřeslechněte.
13: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí

0: S novým Penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/Penzíko.
1: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

Kolář a Leona Machálková, Den, kdy se vrátí láska. Za chviličku budeme pokračovat v našem odpoledním vysílání, 14. hodina se blíží a my si dáme další české, třeba Schody z nebe s Terezou Kernlovou.

0: To si budeme zpívat a pak si dáme Petra Spálenýho.
1: Já se k tobě, dívko, nehodím, dlouho spím.
0: A do diskoték nechodím, no to jsem celá já. Tak přátelé, za chviličku jsme zpátky, předtím počasí, doprava a další zprávy. A 14. hodina to bude za 6 minut. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéra.
3: Blaník, počasí.
4: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Zítřejší obloha na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku slunečná, v průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra 18 až 22, na horách to bude okolo 13 stupňů. O počasí je to všechno, na řadě už jsou teď dopravní informace.
3: Rádio Blaník.
5: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
5: Za každého počasí.
3: Blaník za volantem.
4: V Prostějově na Husově náměstí u křižovatky s Předinou došlo k dopravní nehodě osobního auta. Počítejte tam s omezením. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati u čerpací stanice Orlen vyšetřuje policie strážku osobního auta s dodávkou. Provoz v místě zpomaluje, buďte opatrní. A na Karvinsku na příjezdu do Bohumína v Pudlově směrem od Vrbic se srazila 2 nákladní auta. Projíždí se jedním pruhem, zdržíte se nárazově. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
5: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Nehoda v pražských Záběhlicích si vyžádala 18 zraněných. Pro screening rakoviny prsu nebude potřeba žádanka. Města už pomalu připravují akce na léto. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jsme vás informovali, tak v pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho 2 měli vážná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Proč k nehodě došlo, zatím není jasné. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a srazil se s tramvají. Policisté nicméně nevyloučili zdravotní problémy šoféra autobusu. Od července nebudou ženy pro screening rakoviny prsu potřebovat žádanku. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Veškeré potřebné kroky vyřeší v rámci screeningového centra. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci. V tomto případě tedy jednou za 2 roky u žen nad 45 let.
6: Některé pojišťovny taky plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Zácnými přírůstky se chlubí zoo v Ostravě. Během jara se tam narodilo 12 kolouchů a 8 z nich patří v přírodě k vyhynulým druhům. Zahrada chová 8 druhů jelenů a většinou jde právě o ohrožené druhy. 2 z nich už v přírodě vůbec nenajdeme. Z planety nevymizely jen díky záchranným chovům. Léto je sice ještě daleko, nicméně města už začínají připravovat letní akce. Třeba na programu středočeského kulturního léta jich letos bude od června do září 65. Připraví je 20 krajských muzeí a galerií. Kromě koncertů a divadelních představení půjde i o promítání, národopisné pořady a nebo nový cirkus. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
3: Iva Lecká
5: na Rádiu Blaník.
8: A já nebudu sama, protože za chviličku se se mnou spojí náš krajánek Vlasta Suk, který dneska zamířil do Františkových lázní. A obě reportáže, které nás čekají v následujících hodinách, budou právě z tohoto místa. Tak se těším, těšte se se mnou a teď už Schody z nebe a Tereza Kendlová. Je 14 hodin a minuta k tomu.

0: A držím ti místo, ano, my vám taky držíme místo, nejenom tady u nás na Vlnách Blaníku, ale taky na Konopišti 30. května. No ale teď se nevydáme na Konopiště, ale za naším krajánkem do Františkových Lázní.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A dneska v roli krajánka Vlasta Suk. Tak já tě zdravím, ahoj, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, milí posluchači Blaníku, zdravím vás ze západních Čech, konkrétně z Františkových Lázní, a spolu se mnou je tady taky vzácný host, zástupce generálního ředitele společnosti Františkovy Lázně Aquaforum AS, pan Josef Ciglanský. Pane inženýre, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Představte jim vaše Františkovy Lázně.
3: Františkovy Lázně patří k jednomu z nejkrásnějších měst v České republice a je to malebné lázeňské městečko poblíž hranic s Německem.
2: Když byste měl posluchačům shrnout něco o vaší společnosti, představte.
3: Naše společnost je největší poskytovatel lázeňské péče tady ve městě. Máme pod svojí kontrolou 1300 lůžek v několika lázeňských domech.
2: Když bychom se podívali na skladbu vaší klientely?
3: Tak naše klientela ve Františkových Lázních je převážně tuzemská, ta činí nějakých 75% našich klientů a zbývajících 25% je klientela zahraniční. A u té zahraniční se jedná o klientelu německou. Je tomu taky tradičně. Poté my ještě dělíme tu klientelu na takzvanou samopláteckou, to znamená, to jsou hosté, kteří k nám přijíždějí a hradí si jak léčbu, tak ubytování a stravování ze svých prostředků, a potom k nám jezdí hosté na takzvanou komplexní lázeňskou péči nebo příspěvkovou lázeňskou péči, a to je tak, že je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a hosté doplácejí pouze nějaké prostředky za nadstandardní služby.
2: Jaké zdroje využíváte k léčbě?
3: Ve Františkových Lázní máme několik přírodních léčivých zdrojů a takovým hlavním je naše slatina. Patříme k nejstarším slatinným lázním v Evropě. Poté využíváme minerální vody, plyn přírodní a dále k léčbě pozitivně využíváme také parky, které jsou tady po celém městě a jsou ideální k procházkám i starších lidí.
2: A co konkrétně léčíte?
3: Tak u nás se léčí pohybové ústrojí, zejména velké klouby. Potom tradičně je to gynekologická péče, kterou poskytujeme. Potom nemoci oběhového ústrojí, to znamená, pokud má někdo problémy se srdíčkem, tak to je ten host, který přijíždí k nám do Františkových Lázní. A v posledních letech úspěšně léčíme v následnou onkologickou péči, kde je velká úspěšnost. Ale podrobněji vám o těchto věcech poví více má kolegyně, ředitelka zdravotního úseku, paní Jana Šperlová.
2: A s tou si budeme povídat krátce po 17. hodině. Tak se opět přihlásíme. V tuto chvíli vám děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou, nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
5: Františkovy Lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
0: Tak jak jsme slyšeli, další reportáž krátce po 17. hodině opět z Františkových Lázní. A teď už Lady Gaga, Bradley Cooper.

0: Já si někdy říkám, že je strašně dobře, že nemáme ve studiu takovou tu webovou kameru, protože to, kdybyste mě někdy viděli u některých těch písniček, co já tady předvádím, tak to byste se asi hodně nasmáli. No, přátelé, za chviličku nás čeká dnešní dobrá zpráva a my se podíváme do Safari parku ve Dvoře Králové, protože tam se chystá jedna z největších proměn za poslední roky. A já věřím, že vás to nadchne. Tak podrobnosti pro vás bude mít Sára Dvořáková. No a z hudby Petr Spálený a taky naše Blanická Slunce dál svítí.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
2: Adel, máš ráda med?
3: Miluju med.
2: Tak si to zítra osladíme, protože je Mezinárodní den včel.
3: Tak to je důvod k oslavě a další důvod k oslavě je třeba to, že už je středa a láme se nám týden.
2: No a slavit bude někdo, komu proplatíme účtenku.
3: Takže je to takový den oslav.
2: Přesně tak, těšíme se na vás zítra po 6. Petr Slíva
3: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
4: Pohodové ráno.
5: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
6: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Stavebniny Janík.
10: Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
9: Stavebniny Janík.
10: Rádi vám poradíme s výběrem.
11: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
12: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
11: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
12: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
13: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
14: Ostrava, Vítkovice a Opava.
15: Dobrý den, tady je Ivan Vodochodský. Říkáte si, že nová kuchyně dneska stojí majlant? Tak to neznáte XXL kuchyně v Polsku. A mají tam nejen kuchyně, ale i nábytek na míru. A to až o 50% levněji než u nás. Navštivte XXL kuchyně v polském Těšíně nebo xxl-kuchyně.cz.
16: Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na AXA.cz, sekce kariéry.
17: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a val do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vázou Janku Autolaky.

0: Pensy na Blaníku a za 3:45. Krásné odpoledne, teď už nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník
2: a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s dnešní dobrou zprávou samozřejmě naše Sára, já tě vítám, ahoj.
3: Děkuju, krásné úterní odpoledne. Safari park Dvůr Králové chystá jednu z největších proměn za poslední roky. Areál zoo se má rozšířit zhruba o pětinu a hlavní novinkou bude nové safari s volně žijícími nosorožci, zebrami nebo buvoly. Tato nová část zabere asi 15 hektarů a právě nosorožci budou hlavní hvězdou. Zoo jich aktuálně chová 19 a patří tak mezi světové lídry v jejich chovu. Z nového pavilonu budou zvířata vycházet speciálním koridorem přímo na rozsáhlé pastviny. Objekt bude zároveň patřit mezi nejlépe zabezpečená místa v celé zoo kvůli ochraně před pytláky. Kdy bude areál dokončen a na co dalšího se můžou návštěvníci těšit, prozradí za zoo Michal Šťastný.
4: Plánovaný areál Safari Jih by měl být dokončen zhruba v roce 2028 a poskytne domov v tom pojetí safari, čili obrovského volného prostoru pro nosorožce a zebry nebo buvoly. Návštěvníci se mohou těšit na poměrně značné rozšíření projiští safari, a to na víc než 6,5 kilometru, což v podstatě odpovídá malé africké rezervaci, a samozřejmě bude možné do toho areálu vjet jak Afrika trakem, safari busem, tak i vlastním vozem.
3: Součástí rozšíření bude i vyhlídková lávka nebo plánovaný africký kemp inspirovaný Keňou. Ten by měl dokonce návštěvníkům nabídnout i možnost ubytování přímo v blízkosti této divočiny.
0: No, to zní úplně úžasně. To zní úžasně. Tak držíme pěsti, aby všechno dobře dopadlo a aby jsme se tam mohli co nejdřív zajet podívat. Sáro, moc děkujeme.
3: Taky děkuju a budu se těšit zítra.
0: My taky, ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
5: Rádio dobrých zpráv.
1: Hájek.
5: Jágr.
1: Červenka.
6: Každá doba má své hrdiny.
1: Pojďte s námi držet palce těm současným.
5: Fandíme hokeji, fandíme našim.
1: Mistrovství světa na Rádio Blaník.
7: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
8: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si Nice Boy spotřebič. Buď Nice Boy.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

Těšíme se na něj. No a za chviličku se můžete těšit na další české písničky, které vám budeme hrát a moc rádi, třeba Ivetu Bartošovou.

0: má atmosféru. A co ta klečina s kjavákům? Krásný hlas Michala Malátného, tak to si budeme hrát po 15. hodině, tak zůstaňte s námi. Za 6 minut už nám 15. odbije. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Strašidelný hrad Hukvaldy. V sobotu 23. května od 17 hodin. Noční výprava po stopách pokladu zbojníka Ondráže. Strašidla, duchové, zbojnické potyčky i ohňová show. Vstup je zdarma. Akce je podpořena z prostředků EU z programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 v rámci projektu Juraj a Ondráž zbojnické legendy, který realizuje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Žilinským samosprávným krajem.
3: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
6: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
5: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
7: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio.
8: Pěkné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku slunečno. V průběhu dne ale čekáme přibývání oblačnosti. Odpoledne se pak přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13. Tolik počasí, za chvíli už je tu dopravní servis.
1: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Ve Zlíně v ulici 2. května u křižovatky u splavu bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam opatrně. V Přerově ve Dvořákově ulici u křižovatky s Klívarovou havarovala také dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se tam jedním pruhem. A v Prostějově na Husově náměstí u křižovatky s Předickou došlo k dopravní nehodě osobního auta. Počítejte tam s omezením provozu a buďte opatrní. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou na řadě opět zprávy.
10: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactusreality.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Cenový strop na pohonné hmoty jde opět nahoru. Premiéra čeká jednání s ministrem obrany. Do Kazachstánu z Česka zamíří další koně Převalského. Rádio Blaník. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Paliva v Česku zítra opět podraží. Litr benzínu může stát až 44 korun a 1,70 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Ceny pohonných hmot bude stát stanovovat zatím do konce května. Premiér Andrej Babiš se zítra sejde se šéfem rezortu obrany Jaromírem Zúnou. Ministr má předsedovi vlády představit novou koncepci armády. Aktualizaci koncepce do roku 2040 oznámil Zúna jako svůj aktuální úkol už loni v prosinci. Hotová by měla být teď do konce května. Louky už nejsou jako dřív. Vlivem intenzivního hospodaření se na mnoha místech vytratily. Svaz ochránců přírody se s tím ale nehodlá smířit a proto vzniknul program Obnova tradičních luk. Více řekne ochránkyně přírody Tereza Flečková.
12: Louka není jen tráva, je to domov pro tisíce druhů rostlin a hmyzu. Mnoho z našich luk ale bylo v minulosti rozoráno a následně znovu zatravněno, ale tentokrát již pomocí běžně dostupných druhově chudých jedotravních směsí. A kvůli tomu louky často ztratily svoje krásu a druhovou rozmanitost.
11: Pomoci oživit tato místa může každý, a to drobnou finanční podporou na platformě Darujme.cz. Pražská zoo přepraví do Kazachstánu dalších 8 koní Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. Do oblasti Zlatá step zamíří armádním letounem nejprve 4 koně přímo z hlavního města. Ty pak doplní ještě 4 z berlínské zoo. Tolik zprávy, teď pokračuje Iva.
13: Iva Lecká na rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál. Včera nás Mirek Táborský v tento čas vzal do Zlatých Podmokel a pokud si dobře pamatujete, zaznělo, že nám dneska řekne o místním pokladu. Tak si to za chvilku poslechneme. Pořad na cestách je tento týden po stopách Keltů. Tak jdeme na to a startujeme hezky česky s Ivetou Bartošovou.

0: Tak to byly Helena Vondráčková a Václav Neckář na Blaníku. Máme 10 minut po 15. a my opět vyrážíme na cestu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Minule jsem vás pozval do Podmokel na Rokycansku, na místo, kde v roce 1771 objevil Jan Koch, zvaný Janota, obrovský poklad z doby Keltů a nevěděl o tom. K pořádné hromadě zlata přišel Janota jako slepý k houslím. Žil svůj obyčejný jednotvárný život. Den co den chodil z domova do práce a z práce domů, jen v neděli vedli jeho kroky do kostela. Nechodil s hlavou v oblacích, nepokoušel se jako jiní pošetilci přičarovat si bohatství pomocí kouzelných bylin či půlnočním smlouváním s ďáblem. O Velkém pátku se nehnal do skal a do temných strží a nečekal, až se země rozestoupí a odhalí ve svém nitru poklady. Byl smířený se svým údělem nádeníka, nehloubal o věcech, které mu život předkládal, jen je prostě přijímal. Málo co ho dokázalo vyvést z trvajícího klidu. Když proto 12. června roku 1771 uviděl v sesutém břehu u potoka Zavsí vykukovat z vlhké kypré hlíny široké hrdlo starého hrnce, od jehož puklého boku se skoro až k potoku táhla kostrbatá stuha vysypaných zablácených kovových mušliček, neposkočila jeho tepová frekvence ani o kousek výš. Ale natolik apatický, aby nebyl zvědavý, co to déšť vyplavil ze země, zase nebyl. Vzal hrst mušliček do ruky, sešel k vodě, opláchl je od bláta, přesypal z jedné dlaně do druhé, chvíli je hloubavě pozoroval a pak je bez velkého zájmu zastrčil za rukáv košile. Byl přesvědčený, že se mu do cesty připletl plný hrnec bezcenných starých mosazních knoflíků. Byl by je rovnou zahodil, kdyby si nebyl vzpomněl na své děti a na jejich neúnavné hry s knoflíky, které ti uličníci uřezávali tajně od kalhot. Darebáci, pomyslel si Janota dobrácky. A teprve v tu chvíli se jeho srdce rozbušilo malinko rychleji a tvář se rozjasnila, neboť si představil, jakou radost budou mít ti malí nezdárníci, až jim svůj nález nasype do dlaní. No a na další osudy zlatého pokladu z Podmokel si musíte počkat do příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Vákuum a činasky na Blaníku. Tak přátelé, dneska je středa, to znamená, že se nám láme pracovní týden. A ne, dneska není středa, dneska je úterý. Zítra se nám láme pracovní týden. Já jsem, taky to tak máte, že jste poslední dvou napřed, já nevím, co se to děje. Nicméně o víkendu, a ten tu snad doufám bude, vás čeká něco unikátního.
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Jo, na pláž, k moři. No, máte tu možnost a úplně zadarmo. Teď to vysvětlím. Na Blaníku máme pro vás letecký zájezd pro tři osoby od CK Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa v Albánii. A Albánie, to je nádhera. Vyhřáté moře, dlouhé pláže. No a ubytování je na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s All Inclusive. A přesně tohle můžete o víkendu získat. Zkuste už tuto sobotu a neděli tady na Blaníku najít v našem vysílání hned po sobě tři různé písničky od stejného interpreta. Zazní za sebou bez přerušení a jakmile dozní ta poslední z nich, no tak všeho nechte. Vaření, cvičení, rozčilování se, prostě vemte do ruky telefon a zavolejte na 800 109 109. A kdo bude v tu chvíli první na lince, ten vyhrává. Tak už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku, hezky česky, za sluníčkem.
2: Za tři české, za sluníčkem.
1: Na rádiu Blaník.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
11: Plánujete dovolenou a znáte Slovinsko? Termální lázně, koupání v Jadranu, lyžování v Alpách. Do Slovinska jedině s relaxem. Cestovní kancelář Relax Adriatic, váš specialista na Slovinsko. www.relaxslovinsko.cz.
12: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
13: Učarovalo vám Volvo stejně jako mě. Ať vyrážím kamkoliv, je to zážitek. Díky Svenkár za tenhle životní styl.
14: Svenkár Ostrava. Životní styl s akcentem bezpečí. www.svenkar.cz. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo.
15: Pohodové české rádio.

0: Marie a Lucie na Blaníku. Přátelé, zítra ráno, respektive dopoledne, určitě poslouchejte Blaník. Máme oblíbený pořad, který často vlastně vzniká i díky vám a vašim vzpomínkám. Ano, je to Tajemný rok. Tahle znělka zazní.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tahle znělka se ozve krátce po 9. hodině. No a my se opět společně s vámi podíváme do jednoho konkrétního tajemného roku. A vy jste vlastně tvůrci toho roku, protože předáváte vzpomínky a zároveň podle písniček a ukázek typujete, jaký rok to je. No a abyste byli na to zítřejší ráno nebo dopoledne připraveni, tak pro vás mám teď jednu nápovědu. V tom zítřejším tajemném roce byl v Praze zahájen provoz na prvním úseku trasy metra C. Vzpomínáte?
3: Za účasti nejvyšších stranických a vládních představitelů byl zahájen provoz na části trasy C pražského metra stavby Československo-sovětské spolupráce. O velkém díle lidí, kteří tu pracovali, svědčí také to, že vytěžili 1 750 000 kubických metrů zeminy.
0: No, tak co, tušíte, jaký to byl rok? Tak já myslím, že asi víte, nebo minimálně tušíte. Tak se zítra zapojte, v 9 hodin ráno se Petr Sríva bude ptát, co je tohle za rok. A my se moc těšíme, že se opět zapojíte a budete tvůrci téhle hodinky vzpomínání. A já už se loučím, za chvilku kolega Jirka Frélich, společně s ním samozřejmě Honza Rýdl, protože je úterý, ne středa, jak jsem tady tvrdila před chvílí, ale úterý a v úterý Honza vždycky dorazí, tak pokud máte nějaký dotaz směrem k němu, můžete se ptát. A já se těším zítra ve 13 hodin.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Koropiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Stavebniny DEK přináší megaakci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt? A kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Hausbrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
15: Ahoj, tady Niceboy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič.
1: Nice boy.
0: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Jana Kratochvílová, písnička Jdi hned ráno. Dnes odpoledne písnička od Ivy Lecké. Jirka Frélich už přeje krásné úterý. Hezký poslech Blaníku po 16. Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Taky Anna K. a Na malou chvíli.
2: Znám tě už tolik let.
0: Skupina Krištof Hollywood.
3: Po svět je Hollywood.
0: Po svět je Hollywood. Bob Blaník je hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a

0: Výjimečné ceny. Half price. Great brands.
1: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
2: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
1: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
2: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
3: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
4: Ostrava, Vítkovice a Opava.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
1: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerevana Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Rádio Blaník. Počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Krásné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Obloha na Moravě a ve Slezsku bude zítra zpočátku slunečná. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13 stupňů Celsia. Tolik počasí, teď už se půjdeme podívat na silnice.
7: Kdy bude to správné počasí na výlet?
10: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
7: Blaník za volantem.
9: Olomouci v Polské ulici u křižovatky s Vídeňskou se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky a policie. Počítejte tam s omezením provozu. Na trase Uherské Hradiště Brno u Kožušic havarovalo osobní auto a skončilo v příkopu. Na místě policie, projíždí se tam jedním pruhem. A ve Zlíně v ulici 2. května u křižovatky u Splavu bourala dvě osobní auta. Projíždějte tam také opatrně. Tolik pro tuto chvíli dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
7: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ovzduší v Česku nejvíc znečišťují auta. BM jako protidrogový koordinátor končí. Na hokeji Češi i letos vsází ho 106. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Auta zůstávají největšími znečišťovateli ovzduší v Česku. Podle měření vědců z ČVUT a z Akademie věd jsou hlavním problémem nefunkční nebo dokonce chybějící filtry pevných částic. A to jak u naftových, tak u benzinových aut. Nicméně i přesto se situace podle nich v poslední době zlepšuje. Protidrogový koordinátor Pavel Bém na konci června skončí ve funkci. Od července ho nahradí dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Navíc kabinet chce obě tyto agendy spojit a přejít mají i všichni pracovníci. Nový Jičín zve všechny sportovní nadšence na tu tradiční jarní cyklojízdu. Ta se uskuteční už tento pátek a nepůjde jen o výšku na kole. Jak bude akce probíhat, popíše mluvčí města Marie Machková.
12: Slavnostní zahájení proběhne v 16 hodin u pumptracku v areálu bývalého horního nádraží v Novém Jičíně. Odtud se účastníci společně vydají po cyklostezce směrem k výletišti u Zrzávky. Připojit se mohou cyklisté, jezdci na koloběžkách, inline bruslaři všech věkových kategorií. V cíli bude připravený bohatý doprovodný program.
11: Bude tam třeba dětský koutek, malování na obličej a hudební doprovod.
13: Fandíme hokeji.
14: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
11: Na světový hokejový šampionát zatím sázkové kanceláře přijaly sázky za více než 711 milionů korun. A zatím jsou to spíše bookmakeri, komu se daří. Sázející totiž překvapila prohra Česka se Slovinskem a pak i následná výhra Čechů nad Švédy. Největším favoritem na vítězství zůstává Kanada. Český nároďák je šestý nejpravděpodobnější kandidát. Tolik zprávy, připravený je tu Jirka.
15: Fandíme hokeji a teď taky českým písničkám 16. hodina.
16: Jirka Frélich
17: na rádiu Blaník.
15: Navíc úterní 16. hodina, kdy vás přivítá i můj kolega Honza Rídl. Je to mimochodem náš blanický dopravní expert. Vy už teď můžete psát dotazy na Honzu Rídla na 603 118 118. Teď ale Karel Gott, když muž se ženou snídá a za chvíli Anaka. Hrajeme si hezky česky.
17: Rádio.

0: pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli má.
1: A naká písnička na malou chvíli? Ano, na malou chvíli k nám dorazil Honza Riedl.
2: České silnice a dálnice z první ruky.
3: Honza Riedl.
2: Dopravní expert Rádia Blavy.
1: Krásné úterý, Honzo.
4: Krásné úterý, krásný dobrý den. Všem se vám omlouvám, že jsem minulý týden vás odbil jenom po telefonu, ale byl jsem na rehabilitaci, což mi v práci nikdo nevěřil, pak jsem se vrátil se spáleným nosem, že jo.
1: Dobrá. Co kolony dneska?
4: Kolonky tady nějaký jsou, ze všech je odpolední dopravní špička, takže spíš víte vy než já, ale na jednu bych upozornil, která už víceméně bude končit nebo v tuhle chvíli se rozjíždí a je to skutečně po opravdu hnusný nehodě na Pražském okruhu a hned za D1 ve směru na první tunely, to znamená směrem k letišti, tam dodávka nebo malej nákladní vletěl zezadu do kamionu, který stál v koloně nebo popojížděl v koloně. Bylo tam těžký zranění, vrtule tam byla, takže jsme to zavírali celý, ale v tuhle chvíli už jsou tam oba jízdní pruhy k dispozici a znova říkám, hele, dobře, nejsem na místě, nejsem dopravní expert, ale přeci jenom trošku jsem na té dálnici už byl, něco jsem viděl, tady bych typoval na nepozornost. Dneska jsem na dálnicích dost jezdil, na D8, na D7, ještě o tom bude řeč, a předjížděl jsem minimálně 4-5 lidí, kteří jeli a čučeli do mobilu. Prosím, prosím, prosím, jeli vám život milý, vám i vašim spolucestujícím, i lidem kolem vás, prosím vás, koukejte před sebe, děkuju.
1: Honzo, a ty jsi dneska v kravatě?
4: No, mě to sluší.
1: Nějaká událost?
4: No, jasně, dneska, když jsem mluvil o té D7, dneska byl kontrolní den ministra dopravy na stavbách dálnice D7. My totiž mezi Slaným a Padenským Týncem, to znamená ještě ve Středočeském kraji, máme celkem 3 stavby. Najednou tam stavíme 18 km dálnice D7. Vy, který tam jezdíte denně, nebo tohle, tak vy víte se sakramensky dobře. A úplně otevřeně, já jsem tam dneska jezdil a za mě v mých očích jste fakt hrdinové, protože já už jsem tam dneska opravdu seknul klíčema a řidičákem, že tam prostě jezdit ne, ale nestrácejte naději, protože už letos v létě postupně, to znamená v červnu, září a potom nejpozději asi v říjnu, ty jednotlivý úseky už budeme převádět na půlku dálnice, protože my stavíme tam, kde jezdíte, že jo? To znamená, vidíte to kolem ve stejné stopě, kde silnice první třídy vede, tak tam zároveň stavíme dálnici, to znamená letos v létě už postupně ty 3 úseky budeme převádět vás jako řidiče na tu hotovou půlku dálnice a tu druhou půlku už v tom podstatně větším tempu a rychlosti dostavíme a to bude polovina příštího roku. To znamená, ta dálnice až s malou výjimkou u Postoloprt pojede už celá příští rok.
1: Mm-hmm. Kolem Bruntálu se taky chystá nějaké trápení na řidiče.
4: A už se trápí. Bruntálu se trápí opravdu a respektive tam napojujeme prakticky nový nebo už dokončovaný obchvat Bruntálu na silnici a právě aby jsme to mohli napojit, tak jsme tam dali kyvadlo. No, jsou tam kolony, je to k nakopání. Tam já bych teďka opravdu se svým obličejem a žlutou vestou nepách, abych nedostal nafackováno, napohlavkováno, dokud to nebude zprovozněný. A to si myslím, že bude tak asi za 2 týdny.
1: Dobrá zpráva bude z dálnice D3 za chvíli. My jsme si říkali, že řekneme D3 a D10.
4: V obě. Trojku, desítku, 13 řekneme.
1: A o bláznech, to je písnička Michala Penka.
4: To je taky o mně.
1: Hezký poslech, Blaníku, hrajeme hezky česky.

0: Skupina Krištof a písnička Hollywood.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaní.
0: Tak teď mi tady nahrála k otázce, kde desítce SMS-ka, ale slíbili jsme taky dálnici D3, Honzo.
2: A jasně. D3, tedy jihočeská dálnice, bude mít tento týden velkou slávu. I když takovou maličkatou kratíkou, ale přeci jenom dobrou, budeme zprovozňovat další úsek dálnice. Je to přímo u dvořiště, to znamená téměř už u rakouských hranic. A je to poslední taková úpravička, kterou si chystáme, aby jsme dodělali všechno na letní zprovoznění většiny té trasy mezi Českými Budějovicemi a hranicí, s tím, že na příští rok nám zbyde už jenom nějakých posledních 6 kilometrů. To znamená skutečně letos, až se poženete do Alp, do Rakouska, k jezerům nebo podobně, tak už si myslím, že budete mít radost, protože už uvidíte, jak je to tam všechno připravený. A když pojedete v druhý půlce prázdnin, tak si myslím, že už pofičíte kromě 6 kilometrů v jižních Čechách jenom po dálnici.
0: Posluchačka Marie se ptá, proč každý rok je rozkopaná D10, jezdí tudy denně, není to rok, aby nebylo na dálnici nějaké omezení, prakticky se jízdá, že pořád ve stejném místě. Honzo taky směl po D10, jak to vypadá?
2: A D10, kdo by nevěděl teďka z hlavy, D10 je to z Mladé Boleslavy, respektive z Turnova do Prahy, tam teďka opravujeme poslední kilometry před Prahou od Brandejsa až po nějaký druhý kilometr k Radonicům a strašně dobrá zpráva, než odpovím Marušce, tak strašně dobrá zpráva, že tady ta oprava končí rekonstrukce povrchu, končí tuto neděli bude všechno finále a pokud jde o ty opravy, no tak my přes zimu neopravujeme, to je jasný kvůli technologii a je třeba udržovat opravdu ty vozovky, které dostávají strašně zahulit, zvlášť tady na těch nejzatížnějších úsecích, ale opravdu věřte mi, že takový frajeři, že bychom dvakrát za sebou opravovali to samý, to opravdu takový bouráci nejsme.
0: Tak zdravíme Marušku a taky vás, pokud chcete položit dotaz Honzovi Riedlovi, pište taky stejně jako posluchačka Marie na 603 118 118. Honza Riedl je sice všude zdejší, ale skupina Jelen, ta má písničku Všude zdejší. Tak za chvíli na Blaníku, hezky česky.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.
6: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
7: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
6: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
8: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
9: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
8: Stavebniny Janík.
9: Více na stavebniny@janik.cz.
10: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
11: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
12: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
13: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
14: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
15: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Máš výbornou němčinu? U nás v AXA v Ostravě má cenu zlata. Žádná nuda v kanclu. Budeš zachraňovat cestovatele v zahraničí i na německých cestách. Dostaneš 45 000 korun měsíčně a k tomu náborový bonus 30 000. Čekají tě 2 dny v týdnu práce z domu a parta kolegů, které si zamiluješ. Klikni na axa.cz, sekce kariér.
16: Ještě tady, Broučku, vidíš?
17: I broučci věděli, jak důležité je utěsnit každou skulinku, protože teplo musí zůstat doma. Zamezte únikům přes okna a snižte účet za energie. Okna Šupík, letitý dodavatel oken a kvalitní montáže. Vybírejte ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na oknašupík.cz.
18: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
19: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolenou.

0: Na tento pátek a sobotu si nic neplánuj a vál do Českého Těšína na nejtvrdší pouliční závody v kraji. Race the Streets. Na akci vás zvou Janku Autolaky.
1: Posloucháte Blaník a vyjeli jste někam, kde vám šumí rádio?
2: A nebo se chystáte na druhý konec zeměkoule? I tady si s námi můžete zpívat hezky česky.
1: Pusťte si nás online, kdykoliv a kdekoliv.
2: Na našem webu radioblaník.cz.

0: Na Blaníku Honza Riedl s námi při úterku. Hezké odpoledne všem a SMSky už Honzo dorazily.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
0: Tak a půjdeme taky na všechny možné dotazy. Začneme u Rychnova nad Kněžnou. Přišel nám dotaz právě z Rychnova a já se na něj podívám. Honzo, asi jsem ho teďka rychle ztratil,
2: asi
0: je to ptala... obchvat Rychnova, ano, už to
2: ano,
0: mám.
2: Ptala se Kněžna pod Rychnovem, nebo takhle nějak to je, kdy tam bude mít obchvat. Kdo by nevěděl, tak to jsme od Vamberka, jedeme takhle jako směrem nahoru na sever na Náchod, tak tam je Rychnov a ten dostane svůj obchvat, už je to všechno jasný, budeme ho stavět od příštího roku. Stavba potrvá 2 roky, to znamená v roce 29 Rychnov i jeho Kněžna budou úplně v klidu, neboť tranzitující doprava mezi Náchodem a Vamberkem pofrčí už jenudy.
0: Tak odpověděli jsme Janě, která se ptala tady na obchvat Rychnova.
2: Dobrý den,
0: nad Kněžnou. SMSka od Jirky, D0, jeden velký hrob. Tady píše Jirka, nemá kapacitu na počet aut a co bude, až tam přivedete D10 a D11, jezdím tady 3x denně, je to hrůza.
2: A Jiříku, hele, já si myslím, že asi se trošku zorientujeme, kde jaká je komunikace. D10, to je od Malý Boleslavy, D11 od Hradce a od Poděbrad, tak ty už normálně na Pražský okruh jsou napojený, je to u Černýho mostu a končí to u Běchovic a to, s čím si to pletete, je od Běchovic takhle směrem jako k D1 a na Zahradní město a to je Štěrbolská radiála. To není Pražský okruh, ten stavíme právě, abychom veškerou tu dopravu převzali tady z těch dálnic a odvedli to někam na D1, protože tam hlavně ta největší síla kamionu míří. To znamená, že tady ta dálnice mezi Běchovicemi, respektive Černým mostem kolem Říčana D1, kterou v tuhle chvíli stavíme a dáme ji do provozu buď na přelomu 27-28 nebo na začátku 28 a možná bych tak jako typoval únor, březen, ale to si řekneme zhruba tak za rok, přesně jíc, tak tam bude 6pruhá dálnice, která tady ten veškerý provoz veme, odbaví ho, odpakuje ho a vy se budete na Štěrbolský radiále už jen usmívat, Jiříku.
0: Výborně, Jarda z Bělé pod Bezdězem zdraví a ptá se na obchvat Bělé až po Hrdlořezy, začíná se prý ta silnice sypat, jezdí tam každý den a je to hrůza.
2: No tak jestli je to hrůza, tak s tím něco provedeme, ne? Co? Já si myslím, že jo. Já teď akorát tady nemám napsáno přesně kdy, už to kolegyně ale píše, možná, že přijde SMSka ještě předtím, než ukončíme tenhle vstup, tak když tak vám to vykecám, pojďme dál.
0: Tak Petr, ten se ptá, jak to vypadá s uzavírkou silnice 1/9 ve Svoru?
2: Svor, kdo by nevěděl, jsme v Libereckém kraji, tamhle nad Českou Lípou, strašně důležitá komunikace, hlavně jedinej pořádný kapacitní přístup do Frýdlantského výběžku a protože tam stavíme novou komunikaci, tak tam bude třeba uzavírka, ať jsme to nakukovali technicky zleva zprava, tak opravdu tam ta uzavírka bude potřeba. Pravděpodobně vypukne od začátku června, ale všechny detaily, to znamená, jak dlouho to bude trvat, kudy povedou objízdné trasy, které budou, ale rovnou říkám, docela k nakopání, tak to vám zveřejníme samozřejmě, myslím si, že minimálně s týdenním předstihem.
0: Tak jestli je Bělá pod Bezdězem nebo není?
2: Bělá pod Bezdězem, já přečtu, co mi Kamila poslala. Na silnici 38 v tomto úseku aktuálně žádnou opravu nevidíme, ale na D10 aktuálně běží oprava mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi. To znamená, tady jsme úplně neuspokojili, ale budeme se pídit dál a jestli tam opravdu teda jsou nějaký výmoly, tak poprosím možná zpřesňující SMSku a to by bylo, aby jsme se na to nepodívali.
0: Tak a já vám prozradím ještě tajemství na závěr, co myslíte, že tady dělal Honza Riedl během písničky, platil pokutu.
2: Je to pravda. No. Šla vída i na kozáky. Změřili mě v Praze v Chodovský.
0: No.
2: Potvory.
0: Takže si zaplatil pokutu.
2: Ale to bylo asi po 8 letech, takže opravdu jako zas takovej divoch nejsem, nebojte.
0: I s autem řesede. Tak je, Honzo, díky za návštěvu, hezké úterý a za týden.
2: Krásný celý týden a budu se na vás těšit.
0: A za chvíli Slováci no name, ně alebo áno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč.
1: Nice boy.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
12: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů

0: slovenská skupina No Name, písnička Nie, alebo Áno, teď na Blaníku při úterku. A po zprávách se těšte taky na písničku Marie Rotrové Měli jsme se potkat dřív. Petra Janů, Petr Janda, jedeme dál. A Petr Spálený.
1: Trápím se, trápím, je to samtím.
0: Dál budeme hrát hezky česky, jsme Blaník a přejeme krásné úterý.
2: Radio Blaník.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
6: Megasekáč Opava na Těšínské ulici.
7: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.

0: Více novinek i na Facebooku. Megasekáč Opava.cz.
1: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Příjemné odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Moravu a Slezsko čeká zítra zpočátku slunečno. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se pak přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13 stupňů Celsia. O počasí všechno. Na řadě už jsou dopravní informace.
9: Jsme Blaník.
10: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
8: Kvůli hustému provozu a dopravnímu omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém pruhu před Brnem mezi stým 80. a stým 96. kilometrem. Osobní auta se zdrží asi 30 minut, nákladní auta hodinu. V Ostravě v Bílovecké ulici u křižovatky s Polaneckou bourala dvě osobní auta, počítejte tam s omezením. A na obchvatu Opavy na kruhovém objezdu havarovala také dvě osobní auta, provoz je tam částečně omezený. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Šťastnou cestu.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Kaktus Reality. Cesta k vašemu domovu. Kaktusreality.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Menší zdravotní pojišťovny dostanou od VZP miliardy. Druhé kolo přihlašování na střední pokračuje. Zlínská ZOO má fotovoltaickou elektrárnu.
14: Rádio Blaník.
13: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. A to proto, že VZP měla zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Správa železnic instaluje útratí cedule s kontaktem na krizovou pomoc. Výrazné žluté cedule budou na místech, kde se v minulosti opakovaně staly tragické události, třeba v pražské Stromovce. Správa železnic tak reaguje na situaci, kdy z přibližně 200 úmrtí na železnici ročně jsou více než 3/4 sebevraždy. Přihlášku na střední si ve druhém kole přijímaček podalo zatím 1340 uchazečů. Vyplývá to z informací na webu státní organizace CERMAT. Střední školy nabídly pro druhé kolo ve čtyřletých a kratších oborech téměř 24 tisíc míst. Osmiletá gymnázia nabízí 175 míst, šestiletá 41. Zlínská zoologická zahrada dokončila fotovoltaickou elektrárnu na parkovišti. Panely jsou na takzvaných karpotech, tedy na konstrukci parkoviště, které ho zastřešuje. Kolik jich tu je, ví ředitel ZOO Roman Horský.
15: Když to přirovnáme, ten výkon těch 800 kWh, tak je napočítáno, že by to mělo zásobovat asi 70 rodinných domů. Celkově tady je rozloženo 1360 panelů.
13: A já doplním, že tahle karpotová elektrárna je druhá největší v České republice. A vůbec největší na Moravě. Tolik zprávy, slovo má Jirka.
16: Ano, Eliško, díky. 17. hodina tady bude za chvíli.
9: Jirka Frélich
12: na rádiu Blaník.
16: Je úterý, venku je nádherné počasí, alespoň ve Františkových Lázních, jak nám prozradil krajánek, který vyrazil právě tam a přihlásí se za pár minut. Za chvíli ale taky Petr Spálený, Trápím se drápím, teď taky Marie Rotrová. Měli jsme se potkat dřív, hrajeme si hezky česky.
12: Rá.

0: se trápím na Blaníku.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Náš blanický krajánek se netrápí, užívá si další krásný slunečný den a ve Františkových lázních. Ahoj!
2: Ahoj, dobré odpoledne, hlásím se z Františkových lázní na západě Čech. A když jsme v lázních, tak si pochopitelně budeme povídat o zdraví. Já tu mám taky paní ředitelku zdravotního úseku společnosti Františkovy lázně Aquaforum AS. Je tu se mnou magistra Jana Šperlová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Prozraďte, jaký je přínos vlastně na naše zdraví těchto lázní?
3: Tak ten přínos je nejenom tedy v rámci indikačních skupin, kterých my máme celou řadu ve Františkových lázních, ale zejména s postupem doby zjišťujeme, že zásadní význam lázní je zejména v prevenci.
2: Na co se vlastně specializujete?
3: Tak těch indikací máme celou řadu, ale nejvíce zájmu evidujeme v oblasti pohybové indikace, to znamená, to jsou stavy po operacích anebo chronické bolestivé stavy. O druhé a třetí místo se nám dělí gynekologická a onkologická indikace, to znamená, to jsou takové ty top 3 nejvyhledávanější oblasti léčení u nás, ale potom samozřejmě máme celou řadu dalších, jako je kardiologická indikační skupina a další, která nám také pomalu roste, a to je péče o diabetiky.
2: Jaký je vlastně význam té slatiny a minerálních pramenů?
3: Tak já bych to doplnila, protože my ve Františkových lázních pracujeme nejenom tedy se slatinou a minerální vodou, ale i se zřídelním plynem. To je důležité, protože my jsme v podstatě unikátní lázně v tom, že jsme takový malý Yellowstone. My tady skutečně máme plyn, minerální vodu i slatinu a ten přínos je významný u té slatiny, zejména při léčbě gynekologických onemocnění, ale také zejména u té pohybové indikační skupiny, protože ta slatina působí velmi terapeuticky a hřejivě, to znamená, ona vlastně tou svojí hřejivostí a díky tomu, že obsahuje vysoké procento fitoestrogenů, tak skutečně blahodárně působí zejména na tyto dvě indikační skupiny.
2: Možná mě ještě napadá otázka, jakým způsobem se dá propojit vlastně ta moderní medicína s tím tradičním lázeňstvím.
3: Tak pro nás je to v podstatě nutnost toto propojení klientům nabízet, protože samozřejmě léčivé přírodní zdroje je to gro té naší péče. Ale zejména u té onkologické indikační skupiny je třeba s tím klientem pracovat i následně. Zde se jedná zejména o podporu pohybu. To znamená, já bych vyzdvihla naše lymfologické pracoviště, které je velmi kvalitně přístrojově vybaveno. A i u té pohybové indikační skupiny, kterou jsme zmiňovali, je třeba tu lázeňskou léčbu doplnit o přístrojovou terapii a zejména kvalitní fyzioterapii. A jak jsem na úvod zmínila, že lázeňství už není jen to tradiční, s tím, že my se snažíme o to vystoupit z té škatulky, že lázně jsou pro staré a nemocné. Ale chtěli bychom cílit i na skupinu nás klientů, kteří jsou v produktivním věku a chtěli bychom působit i více preventivně. A ta podpora pohybu, správná fyzioterapie za využití veškerých moderních přístrojových metod je klíčová.
1: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
5: Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
0: Na Blaníku teď slovenská skupina Tým a písnička Krátké lásky.

0: No Guitar, sa písnička Černá růže, na Blaníku za chvíli Petra Janu a Petr Janda. Písnička Jedeme dál, budeme dál hrát hezky česky, no a našim hokejistům se včera dařilo, no a podrobnosti z hokeje pro nás má Eliška.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký podvečer. Jak už od nás víte, nároďák si včera připsal cenné 3 body, když ve večerním utkání porazil výběr Švédska. A duel k televizním přilákal 1,77 milionu diváků a šlo o dosud nejsledovanější utkání tohoto šampionátu. Vyplývá to z údajů České televize. Z nároďáku už zaznělo, že tým chtěl odčinit nečekanou ztrátu se Slovenci a šel si zatím od prvního střídání. A nakonec se to povedlo a Češi vyhráli 4-3. Dneska si proto naši hokejisté užívají zaslouženého volna. Většina absolvovala i dobrovolný trénink, ten vynechali jen Hronek, Voženílek a Flek. Na led naopak vyjel Kempný, který včerejší zápas vynechal. Ve dnech volna je pro hokejisty důležitá hlavně regenerace a dobrá strava. Potvrzuje to i mluvčí nároďáku Marek Němčík.
3: Ve dní, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují počinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
2: Na Brazílii musí hokejisté už na zítřek. 16:20 je čeká další utkání, ve Friburgu budou hrát s Itálií. A i když Češi dneska nehrají, tak napilno mají jiné týmy. Ve skupině A vyjeli na led Lotyši s Rakušany, stav je 1-0 pro Rakousko. Ve skupině B pak hraje Itálie 0-1 s Norskem. Tolik z hokeje a další speciál ze šampionátu uslyšíte zase zítra ráno.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
8: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.verdatex.cz.
9: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
10: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
9: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
11: Hrdinové povstávají. Gladiátor Race volá.
12: Přijď si užít adrenalinový překážkový běh v sobotu 30. května do Avionu.
11: Čeká tě výzva pro děti i dospělé, pro malé i velké sportovce.
12: A v neděli 31. května můžeš závod absolvovat i se svým čtyřnohým parťákem. Gladiátor Race Ostrava 30. a 31. května v Avionu.
13: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ožije v sobotu 23. května tradičními řemesly, vůněmi pokrmů i muzikou. V areálu Valašské dědiny bude k vidění stříhání ovcí, pletení košíků či bělení prádla. Chybět nebudou ani tradiční dětské hry. Více na www.nmvp.cz.
14: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
15: Toužíte i vy po zánovním a ověřeném Volvu. Já jich v programu Volvo Select ze Svencar pár vyzkoušel. Díky Svencar.
16: Sven Car Ostrava. Autorizovaný prodejce nových a ojetých vozů Volvo. www.svencar.cz. Vyberte si své Volvo.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
3: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

0: Na Blaníku právě teď Gump a Život je pes. Každé ráno po 7 se můžete přesvědčit, že život není až tak úplně pes, speciálně když se v telefonu ozve Petr Slíva, i když vás možná někdy překvapí, jako dnes našeho posluchače z Plzeňska.
1: Ano.
2: Halo, halo, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková, kdo je tam?
1: U telefonu Kaja, ahoj.
2: Poslal jste nám soutěžní SMS-ku?
1: Ano, ano, ano.
2: Tak kdo dospíval na Blaníku?
1: Křindl X a Puberťák.
2: Tak jo, tak jo. Ty necelé 3000 posíláme do Bochova u Plzně. Tak máte na další čtvrtletí, co? Vy jste ráno.
0: Tak náš posluchač z Plzeňska tedy chtěl proplatit havarijní pojištění a to se podařilo. Je to velmi jednoduché, pošlete SMS-ku na 603 118 118, napište jméno, příjmení, odkud jste, co chcete proplatit a ráno po 7 buďte u Blaníku, protože Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: A důležité je vědět, co právě doznělo na Blaníku. Já vám řeknu, co zazní za chvíli. Adam Jurica.
4: Korupiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
4: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
5: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
4: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
6: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
7: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
8: Hausbrand Café per favore?
9: Si, signora.
10: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
11: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: České rádio.

0: Adam Ďurica a písnička Nelutujem. Taky nelitujte, protože po 18. jsme pro vás přichystali krásné písničky. Iveta Bartošová o lásce. Michal David, Život je náš. Petr Kolář, Jednou nebe zavolá. Po 18. nás volá Blaník svými českými písničkami. Ano, dál hezky česky. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept.

0: najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Mega sekáč Opava na Těšínské ulici.
2: Máme nové letní zboží, které doplňujeme každý den.
1: Více novinek i na Facebooku. Mega sekáč Opava.cz.
3: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Do Chorvatska s relaxem, krásně si to užijem. Autem nebo autobusem, procestujte s námi celou zem. Děti bydlí zdarma. Jsme s vámi již 23 let. Více informací na www.relaxadriatic.cz.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Pěkný podvečer vám přeje Lucie Vytvarová. Meteorologové předpovídají na zítřek na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno. V průběhu dne ale bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se pak přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra došplhají mezi 18 až 22 stupňů. Na horách to bude okolo 13. Tolik počasí. Za chvíli už je tu doprava.
8: Rádio Blaník.
10: Nejvíc pohody
8: a nejvíc českých písniček.
10: Za každého počasí.
8: Blaník za volantem.
9: Na Vsetínsku na trase mezi Halenkovem a Novým Hrozenkovem bourala dvě osobní auta, dejte tam pozor. Na Karvinsku v Havířově v Mánesově ulici došlo ke srážce osobního auta s cyklistou. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte tam se zdržením. A na trase mezi Polskem a Zábřehem na průjezdu Jeseníkem ve Zručově ulici došlo ke srážce osobního auta s nákladním. Na místě zasahují záchranné složky, buďte opatrní. Tolik dopravní servis Rádia Blaník pro Moravu a Slezsko. Přejeme vám šťastnou cestu. Za chvíli už jsou tu zprávy.
11: Počasí se mění, čas běží, ale sen o dokonalém domovu zůstává. Najděte ho z Cactus Reality. Cesta k vašemu domovu. Cactus Reality.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: České řeky mají málo vody. Univerzita v Ostravě má humanoidního robota. Dobrovolníci uklidili Krkonoše. Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Řeky v Česku bojují se suchem. Oproti obvyklému stavu je jich aktuálně sjízdných 80%. Organizátoři kvůli tomu dokonce ruší závody. Kde je situace nejlepší, říká prezident, předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák.
3: Jediný místo v té republice, kde jakž tak teče voda, tak je Vltava z Vyššího Brodu, protože tam se pouští z vltavské kaskády. Jinak všude je to spíš pěší výlet s lodí v ruce než jízda po vodě.
2: Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek. To by podle nich mohlo situaci zlepšit. Technická univerzita Ostrava má nového pomocníka. Za 1,5 milionu korun pořídila prvního humanoidního robota. Bude sloužit nejen k výzkumu, ale přispěje i ke vzniku nového studijního předmětu. Zároveň podpoří i spolupráci mezi jednotlivými fakultami. Řidiči se dočkají dalšího úseku D7. Půjde o část u Lotouše na Kladensku. Ředitelství silnic a dálnic ho chce zprovoznit letos v říjnu. Dva další úseky D7 začnou autům sloužit příští rok. Stavební práce na dálnici zpozdily mimo jiné problémy s přeložkou sítí a archeologický průzkum. Krkonoše jsou jako nové. Během úklidové akce Čisté Krkonoše dobrovolníci a správci Krnapu se sbírali asi 2,5 tuny odpadu. Jedním z nalezených předmětů byla třeba i přední náprava z auta. Úklid v okolí turistických cest pořádá správa s partnery dvakrát ročně. Ze zpráv je to ode mě všechno, teď vám bude hrát zase Jirka.
4: 18. hodina odbyla.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Eliško, víš, že jsi generace Z?
2: Fakt?
4: No jo, je to tak.
2: A co to znamená?
4: No to nám řekne Samira za chvíli. Tak si na to počkáme, teď ale hezky česky. Iveta Bartošová, písnička o lásce.

0: Skupina Lucie, Lenka Dusilová, písnička Sen. Taky jste někdy slyšeli generace Z nebo generace Alfa? Já si vždycky říkám, proč říkají generace Alfa? Vždyť vlastně nevím, o koho jde, tak třeba nám to vysvětlí Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: Tak Samiro, jak to je?
3: Často kolem slýcháme, co si o generaci Z a že jsou takový a makový, a tak se tento týden zaměříme na všechny. Než se podíváme na to Z-ko, tak začneme tou zatím poslední generací, a sice Alfa, což jsou děti narozené od roku 2010 do roku 2026 a jde o první generaci označenou řeckým písmenem, což zahajuje takovou novou éru potom Z-ku. Jde o to, že tyto děti vyrůstají zcela obklopeny digitálními technologiemi a umělou inteligencí, a ono celkově to rozlišování generací souvisí právě s těmi technologiemi, protože pro nás byl internet tenkrát novinka, pro další generaci byla samozřejmost a právě pro tu Alfu už je to zkrátka realita, běžná jako voda z kohoutku. Říká se, že by tato generace měla být tou nejvzdělanější. Někteří odborníci tvrdí, že budou mít mnohem menší trpělivost s pomalostí, složitostí a taky nudou, a už dnes je vidět, že jsou více otevření emocím, méně tolerují toxické chování u ostatních, netolerují autority jen protože jsou autority a kladou důraz na respekt a autenticitu. Zajímavé na tom je to, že se objevují a budou objevovat extrémně schopné děti, takoví ti kreativní, rychlí myslitelé. Znovu ale budou muset objevit soustředění, trpělivost, ale i obyčejnou lidskou blízkost.
0: Děkujeme, Samiro, a další generaci Samira vysvětlí zítra.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Buď po 10. hodině dopolední, anebo právě po 18. hodině. Teď už slovenská kráska, zpěvačka Kristýna a písnička Horehroni.

Honza Kalousek s písničkou Chodím ulicím, za chvíli Michal David. Život je náš, taky Petr Kolář. Oba pánové se sejdou na Konopišti, aby vám zaspívali. Bude to velká oslava našich 27. blanických narozenin. Od soboty za týden moc se těšíme, už se to blíží, ale ještě dřív, než bude naše Konopiště, někoho z vás pošleme za sluníčkem.

0: and Spa.
1: All inclusive.
0: Za tři české za sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaní.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
4: Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
7: Vaše město, váš region, vaše zprávy. Televize Polar přináší hlavní vydání regionálních zpráv ve 20 hodin. Každý večer to nejdůležitější z měst a obcí kolem vás. Sledujte Televizi Polar ve 20 hodin. Nově také na OnePlay.
8: Co probouzí smysly a otevírá srdce? Opera, činohra, balet a muzikál. Vstupte do nové sezóny s Národním divadlem Moravskoslezským. Vstupenky a předplatné v prodeji. Více na www.ndm.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Petr Kolář s písničkou Jednou nebe zavolá.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blank.
0: Vy jste naše hvězdy, ale vystupující hvězdy Konopiště, to je to, co hledáme. A toho, koho jsme dneska hledali, to byla Olga Lounová. Olga Lounová, která vystoupí na Konopišti v sobotu za týden. No a když Olga odpoledne, asi tak zhruba ve 13.40, zazněla na Blaníku, ozval se nám v telefonu jako první volající tento posluchač.
2: Dobrý den,
3: kdo dobrý pak den. Je tam?
2: Tady Patrik, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, a odkud voláte?
2: Z Řeckého Hradiště.
3: Patriku, to je krásný, vy voláte ze skladiště, to je hezký. Takže vy pracujete ve skladišti.
2: Ano.
0: Ano. A bude na Konopišti náš posluchač, který se dovolal ve správný okamžik. Zítra zase po 8. poodhalí Petr Slíva nějakou další nápovědu, bude velmi rychlá a krátká, budou tam ukázky písniček další hvězdy Konopiště a je na vás, abyste písničku odchytali v našem vysílání. Jakmile zazní kdykoliv do 19. hodiny ta konkrétní hvězda Konopiště, taky volejte na 800 109 109. Kdo bude první na konci písničky, vyhrává dvě vstupenky na Konopiště.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
4: Ane 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Na Blaníku za chvíli Činasky nebo taky Hana Zagorová a po 19. hodině budeme hrát podle vás. Čekají nás písničky na přání, už se na vás těší kolega Vlasta Suk. Já přeji krásné úterý.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Krásná písnička Trio, Zagorová, Hložek Kotwald a Černý páv. Už je s vámi Vlasta Socha, všem přeji pohodový úterní večer a za malou chvíli rozjedeme dnešní písničky na vaše písemná přání. Mezi nimi třeba tahle.
1: Ale může se stát.
0: Velmi oblíbená od Karla Gotta a Charlotte.
1: Že začnu
0: Srdce nehasnou.
2: Pak nesmíš to vzdát.
0: Taky si přejete Michala Tušného.
2: Když si báječnou ženskou vezme báječný.
0: A mimo dalších zaspívá i Miroslav Donutil.
3: Ten báječnej mužskej svět, ten báječnej mužskej svět.
0: Tak se těšte, hrajeme na psání a hezky česky.
4: Radio Blaník.
5: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
6: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
7: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
12: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
13: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
12: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
14: Rádio Blaník, počasí.
15: Rádio Blaník.
0: Jak by to zítra mělo vypadat na obloze? Většinou oblačno až polojasno, v Čechách i přechodně zataženo a od západu místy přehánky. Teploty 18 až 23, v tisíci metrech kolem 14 a ty noční minima klesnou na 10 až 6, na východě až na 4.
14: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
0: Startuje úterní večer s datem 19. května, kdy svůj svátek slaví Ivo, blahopřejeme. No a taky startujeme na vaše přání v tuto chvíli. Mám pro vás Oceán s Petrem Mukem a písničku Ráchel, no a pak už to bude ryze podle vás. Tak zůstaňte s námi a pěkný večer. Necelá minuta nás dělí od 19 hodin.
14: Písničky na přání.
6: Na rádiu Blaník.

0: Tolik tedy Oceán s Petrem Moukem, písnička Ráchel, 5 minut po 19. hodině a vy jste si naladili Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Den co den, vždy od 19 hodin hrajeme na přání a i vy můžete objednávat jednoduše v předstihu přes naše internetové stránky na adrese radioblaník.cz. Teď Karel Gott s dcerou Šarlotkou, Srdce nehasnou, posíláme přání k 15. narozeninám do České Bělé Denise Petříčkové. Denčo, oslavuj krásné narozeniny, učení už hoď za hlavu, přijímačky máš za sebou a těš se na nové začátky a zážitky v nové škole a samozřejmě ti přejeme hodně zdraví a ať se ti líbí v nové škole. Přeje mamka, tačka a taky bráška. Tak písnička je připravena. Přejeme všechno nejlepší i my z Blaníku.
3: Kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,

A my už chystáme další hezkou českou napsání. Kabáťa Šamán, tak to je ona. Dnes má moje oblíbená herečka Iva Janžurová narozeniny, slaví 85. Milá Ivo, já ti přeji hodně štěstí, ať máš své herecké kolegy a ti to půjde, to ti přeje tvůj Ríša. Milá maminko, přejeme ti hodně štěstí a brzké uzdravení. Jsme moc rádi, že už jsme zase spolu. Tomík a Pavel.

Tak tohle byli Kaváči Šamán na vaše přání. A teď Lucie Bílá, děkuju ti. Koho potěšíme v tuto chvíli písničkou na přání? Řekneme si pochopitelně dobrý večer, chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro mého milovaného manžela Mirka K. z Řestok, který právě dnes slaví své narozeniny. Zlato moje, přeji ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a také radost z vnoučátek Honzíka, Šarlotky a Elinky. Písnička je od srdce, tvoje Terča posílá. Radio.

0: Děkuju ti.
1: Lucie Bílá, další krásná na vaše přání. Děkuju ti. Posloucháte Blaník a pokračujeme s Michalem Tučným. Zítra oslaví náš strýc pan Rudolf Holomek z Čejkovic své narozeniny. A tak mu přejeme všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví, hodně lásky, spokojenosti, hojnost božího požehnání a ochrany Panny Marie. Rudinku, máme tě moc rádi a posíláme ti velkého bosíčka. Eli Marie, Lili Jarmilka, Jaruška, Míra, tvoje Libuška a maminka Stošoviček. Tak my se připojujeme a posíláme Michala Tučného.

0: Tak tohle je Michal Tušný s báječnou ženskou, za chvíli třeba Metallica, nebo Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem, narozeninová. Za 8 minut už bude 7:30 a na Blaníku jedeme dál na přání.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
4: V pátek 22. května rozkvete Shopland Ostrava vůněmi a chutěmi. Přijďte si udělat radost a načerpat jarní inspiraci na náš májový trh. Čekají na vás čerstvé květiny a sazenice, poctivé farmářské dobroty i tyrolské speciality a řemeslné výrobky. Májový trh v Shopland Ostrava. Zastavte se, zpomalte a nechte se pohltit atmosférou, která voní po jaru. Už tento pátek 22. května. Těšíme se na vás. Shopland Ostrava.
5: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento Dub Sonoma s kladem za super ceny.
6: Stavebniny Janík.
5: Rádi vám poradíme s výběrem.

0: přání. Na rádiu Blaník.
1: No a teď na vaše přání taky Metallica. Milí manželi, dnes slavíš krásných 60 let a já jsem vděčná, že je můžu prožívat po tvém boku. Za těch společných let jsi byl mou oporou, partnerem i nejlepším přítelem. Přeji ti hlavně pevné zdraví, radost ze života, klid v srdci a spoustu dalších krásných chvil, které nás ještě čekají. Děkuji ti za lásku, humor, trpělivost i všechny společné vzpomínky. K tvým 60. narozeninám ti z celého srdce přeji hodně zdraví a štěstí. S láskou, tvoje žena Iveta.
0: Pohodové české rádio.

tohle byla Metallica na rádiu Blaník. A teď je podle vás taky další hezká česká narozeninová od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. S těmito vzkazy přejeme panu Troškovi všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí a zdraví. Jana, Tereska a rodinka z Liberce, moc zdravíme. A ještě jedno přáníčko posílám kamarádce Marušce Baranové z Bíliny. Všechno nejlepší, ty psychoslepičko moje. Přeju ti chlapa, co tě nebude štvát, peněženku, co se sama plní, a játra, co přežijí další oslavu. A pamatuj, věk je jen číslo. V tom případě teda už docela vysoké, ale pořád jen číslo. A to vše ti přeje tvoje psychoslepička Jana. Jdeme na to. Poslavence zdravíme a posíláme narozeninovou. Na Blaníku hrajeme hezky česky.

0: Ano, hlavně to zdraví. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a narozeninová. Teď na vaše přání taky Buty, František. Dobrý den, zahrajte prosím našemu Františkovi z Olomouce píseň František Dobrota. K dnešním narozeninám ti srdečně blahopřejeme. Přejeme hlavně pevné zdraví, hodně pohody a plno radostných chvil v kruhu naší rodiny a přátel. Ať se stále baví, ať tě stále baví práce i lenošení na chatě. Za vše ti děkuji, manželka Eva a synové s rodinami.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

0: je s vámi Rádio Blaník. Teď jsme si hráli skupinu Buty, Františka, za 4 minuty už bude 7:45. No a co dál v našem vysílání nás čeká? Už za několik málo minut například Čechomor a Hruška a těšte se taky na Karla Duchoně v Slovenských dolinách. To vše už za okamžik, na vaše přání, pěkný večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Na Rádiu Blaník. A my pokračujeme na vaše přání. Karol Duchoň v Slovenských dolinách právě teď. Prosím, zahrajte tuto písničku všem. Jen tak pro radost, děkuje Veronika. Tak Verčo, tady máte, užijte si.

čas nám opět poskočil, ještě 10 minut a bude 20 hodin. Vy posloucháte Rádio Blaník a písničky na vaše písemná přání, kde nás teď potěší skupina Čechomor. Dáme si hrušku, lásko, myslí na tebe, posílá Markéta.

Radio Emlí ve vysílání Radia Blaník krátce před 20. hodinou a už za chvíli budeme dál hrát na vaše přání. A mezi těmi, o které jste si napsali, Tereza Karnlová, Diamanty. Taky nám zaspívá Jiří Korn.

0: A nebude chybět Karol Koca s Alžbětinskou serenádou.
1: Zapal svíčky sváteční.
0: Tak pokračujeme, jak jinak než hezky česky a napsání.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Zítra by mělo být oblačno až polojasno v Čechách i zataženo přechodně a od západu postupně místy přehánky s maximy zítra 18 až 23, v noci a po ránu klesnou na 10 až 6, na východě až na 4 stupně Celsia.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
5: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
7: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
8: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
7: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.
2: Plasta suk
3: na rádiu Blaník.
0: Za minutu už bude 8 večer, pokračujeme na vaše přání. Za chvíli podle vás třeba Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět, jak jsme slibovali. Teď ale pro vás všechny Eva Farna. Mám boky jako skříň.
2: Rádio Blaník. Písničky na přání.
11: Mám prostě

0: Eva Farná, mám boky jako skříň, teď Miroslav Danutil.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A z Blaníku tu máme přání pro Jiřího Lazničku s radostí nad oslavou. Milý tačko, všude sice chodíš pozdě, ale snad tohle přání stihneš. I přes dnešní 56. narozeniny pořád vypadáš skvěle a nestrácíš svůj humor ani šarm. Přejeme ti hlavně hodně zdraví, pohody, radosti a spoustu dalších krásných chvil s námi. Máme tě moc rádi a tahle písnička je pro tebe, protože právě ty jsi náš báječný mužský svět, manželka a tvoje skvělé děti.

o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

Další krásná písnička za námi od Miroslava Donutila, Ten báječný mužský svět. Teď Petr Naď, ahoj Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro Kristýnku Wolterovou k 18. narozeninám s tímto přáním. Tynuško, jen tobě patří dnešní den, snad prožitý byl jak sladký sen. Už 18 let tvůj úsměv září, který poutá na tvé tváři, ač dospělá, tak pořád naše, na to pamatuj. Všechno nejlepší ti přejí mamka s tačkou.

Petr Nač, Kristýnka Iva spí, za námi, před námi Karel Gott a Alžbětinská serenáda. Milé rádio, zahraj prosím tatíškovi k jeho kulatým narozeninám. Tatíšku, přeju ti všechno nejlepší, boží požehnání, ochranu Panny Marie, tvého anděla strážného a všech svatých přímluvců. Přeju ti spoustu lásky, radosti a zdraví. Nezapomeň prosím, že věk je jen číslo v kalendáři a že i ve tvém srdci pořád bydlí ten malý kluk. Tak to je hezké. Posíláme Karla Gotta a přejeme taky, ať se daří.

Karel Gott, Alžbětinská serenáda. Další krásná písnička, teď na vaše přání. Jiří Korn, Žal se odkládá. Naší úžasné Kačence, která právě dnes slaví 17. narozeniny, zahrajeme. Máme tě moc rádi, mamka, tačka, pája, Ondra, babička, děda, tety, Brett a Miní vybírají písničku, tak jdeme na ní. Žal se odkládá, ano, odložte žal a zpívejte si s námi hezky česky. Jsme Blaník a hrajeme na přání.

0: Žal se odkládá, zpíval Jiří Korn. Na Blaníku za chvíli třeba Tereza Karndlová a Diamanty. A nebo Štěpán Kojan, Neříkej mi lásko. Krátce po čtvrt na devět vás všechny zdravím a přeji pohodový večer.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.

0: Tereza Kernlová zpívala hezky Český diamanty. Teď na vaše přání Štěpán Kojan, Neříkej mi lásko. A máme tady požadavek, abychom zahráli pro mého syna Michaela Soukupa, který dnes slaví krásné 16. narozeniny. Míšo, přeju ti hlavně zdraví, štěstí, odvahu jít za svými sny a ať zůstaneš pořád tak úžasný, jaký jsi. Jsem na tebe moc pyšná a přeju ti, aby tě život bavil, přinášel ti správné lidi do cesty a aby ses nikdy nevzdal toho, co máš rád. Mám tě moc ráda, mamka Zdena posílá.
1: Vím dobře, že mlžíš.

Tady na Vlaníku jsme si zatančili Lambádu, 5 minut po půl deváté, to je aktuální čas. A na vaše přání nás také potěší Lucie Bílá. Dáme dobrý kafe. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku ke krásným kulatým narozeninám mé manželky Mirky Hejdukové z Kutné Hory. Všechno nejlepší, pevné zdraví, klid, pohodu, štěstí a optimismus přeje manžel Vláďa, syn Jakub s přítelkyní a taky Klaudinka. Dále dcera Petra s přítelem Karlíkem a Natálka. A samo sebou bratr Jiří s rodinou, mamka Marie a ostatní široká rodina. Tak Blaník se přidává samozřejmě a posílá Lucku Bílou.

Kim Wilde a You Came na Rádiu Blaník krátce před 8:45. Teď na vaše přání David Dale a potěší písní Potají. Zahrajte prosím pro Růženku. Růženko moje milovaná, už jen pár dní tady a konečně budeme spolu. Konečně se blíží náš čas, konečně nastane doba, na kterou jsme tak dlouho čekali. Čekali jsme jedna na druhou, spolu už navždy. Si můj život, miluji tě Růženko, tvá Monša.

tohle byla ABBA na rádiu Blaník. Přijem si stále pěkný večer v naší společnosti a ve společnosti písniček na přání, které pokračují. A před námi taky Dáša Zázvůrková. Dobrý večer, moc bych si přála nechat zahrát písničku Jen my dva. Děkuje, Sára.

0: Dáša Zázvůrková, jen my dva. Posloucháte Blaník a před námi poslední písničkový pozdrav pro dnešní večer.
1: Radio Blaník, hezky česky.
0: Ahoj Blaníčku, zahrajte prosím písničku pro radost mojí nejskvělejší mamince Aničce. Maminko, moje si můj poklad, miluji tě, je to má dcera Anička. Tak maminku zdravíme a posíláme jednu přímo pro ní, holky a pro mámu.

Holky nám ukončili dnešní úterní písničky na přání. Pro mámu jsme hráli. No a po 21. budu hrát vám všem Ilonu Čákovou. Kapelu Olympic. A taky zaspívá Marie Rotrová písničku Doma. Hrajeme hezky.

0: tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny
6: Janík. Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah, včetně doplňků.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
7: Nemáme ani moře, ani velehory.
8: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
7: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
8: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Zítra čekejeme oblačno až polojasno. V Čechách přechodně i zataženo a od západu sem tam přeháníky. Teploty 18 až 23, v noci a po ránu klesnou na 10 až 6, na východě až na 4 stupně Celsia.
9: Plasta Suk
8: na rádiu Blaník.
10: Při úterku jsem opět vyjel do terénu, co by blanický krajánek, a tentokrát byli mou zastávkou Františkovy Lázně. Na co se specializují? Připomenu za chvíli, teď posílám další hezké české a startujeme s duhovou vílou. Tohle je Hana Zagorová s Petrem Reskem a za půl minuty bude 21 hodin. Rádio.

0: Celine Dion, písnička z filmu Titanic. My heart will go on. Stále krásná i po těch letech. 10 minut po 21. hodině, to je aktuální čas.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Při úterku jsem dneska vyjel opět do terénu, co by blanický krajánek. Tentokrát na západ Čech a pozval jsem vás do Františkových lázní. V čem jsou přínosné pro naše zdraví? To mi prozradila ředitelka zdravotního úseku společnosti Františkovy lázně Aquaforum AS Jana Šperlová.
3: Tak ten přínos je nejenom tedy v rámci indikačních skupin, kterých my máme celou řadu ve Františkových lázních, ale zejména s postupem doby zjišťujeme, že zásadní význam lázní je zejména v prevenci.
0: Na co se vlastně specializujete?
3: Tak těch indikací máme celou řadu, ale nejvíce zájmu evidujeme v oblasti pohybové indikace, to znamená, to jsou stavy po operacích anebo chronické bolestivé stavy. O druhé a třetí místo se nám dělí gynekologická a onkologická indikace, to znamená, to jsou takové ty top 3 nejvyhledávanější oblasti léčení u nás, ale potom samozřejmě máme celou řadu dalších, jako je kardiologická indikační skupina a další, která nám také pomalu roste, a to je péče o diabetiky.
0: A opět jsme to všechno zdokumentovali, už brzy uvidíte fotky, videa a celé reportáže na našich internetových stránkách v sekci Krajánek na adrese radioblaník.cz.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník. Františkovy lázně. Místo klidu, zdraví a regenerace. Objevte tradiční lázeňskou péči, přírodní léčivé zdroje i jedinečnou atmosféru západočeských lázní. Více na františkovylázně.cz.
0: No a dál do pohody. Olympik. Proč zrovna ty? A hned po nich Jeleni. Někde kolem. Dobrý večer.

0: Robbie Williams, nádherná romantika Angels, která nás tak trošku navodila už po 22. hodině, kdy pro vás i dnes večer chystáme písničky z lásky. Ano, sama romantika tady bude právě mezi 10. večerní a půlnocí. Dnes třeba kapela Rednecks. Taky pro vás Beyoncé na Blaníku. Ale pochopitelně budou i hezké české. Petr Kolář zaspívá. Skupinu Opět Radišek si dáme. Ale taky Žentoury, Babiho Daňka, Lucku Bílou, Činasky a spoustu dalších. Tak poslouchejte dnes večer mezi 22. a půlnocí opět písničky z lásky. A za chvíli zrychlíme ještě, dáme Ilonu Čákovou Proč mě nikdo nemá rád. Za 7 minut už bude půl desáté.
1: Petr platí vaše účty.
2: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
3: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Olympik.
3: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
4: Lucka Bílá.
3: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
4: Děkuji moc.
1: Co byste chtěli od nás proplatit?
2: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po...

0: Marie Rotrová, krásná písnička ze seriálu Polabí doma. Já vám přeji krásný večer s Blaníkem. Máte rádi vlaky? Pokud ano, mám pro vás už teď pozvánku na pátek a na víkend. Právě tento pátek 22. května se v Jaroměři na východě Čech ve zdejší výtopně uskuteční další muzejní noc, v rámci které se můžete těšit na předváděcí jízdy lokomotiv a taky hradeckého motoráčku, rozsvěcování návěstidel a netradiční večerní prohlídku muzea. Navíc pak po celý víkend vyrazí na koleje motoráček, který zájemce sveze v pátek na trase Jaroměř, Hradec Králové a zpět, v sobotu Jaroměř, Hradec Králové a Česká Skalice a zpět a v neděli Jaroměř, Hradec Králové, Bílá Třemešná a zpátky. Tak si to nenechte ujít, pěkná akce, která se uskuteční právě tento pátek a pak taky v sobotu a v neděli. No a za chvíli už do té 22. hodiny pro vás z Blaníku třeba Žlutý pes, Modrá je dobrá a taky nám zaspívají Gunbaidens Band Eldorado.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy korobiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertů je mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: zpátky nás přijí.
1: Divoký byl Malování na Blaníku těsně před 22. hodinou. Za chvíli už písničky z lásky a i po 22. vám budeme hrát hezky česky. Rádio Blaník.
2: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
3: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
4: A hlavně to mají vždy se servisem, Franto.
3: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
6: Hola, hola, zahrada volá. Nabízíme za skvělé ceny substráty, mulčovací kůry, travní směsi, hnojiva, postřiky a nářadí.
5: Stavebniny Janík.
6: Více na stavebniny.janík.cz.
7: Znáte ten moment, kdy myšlenky utíkají a slova nepřicházejí? Když je toho v hlavě moc a den vás prostě tlačí dopředu? Dopřejte své hlavě péči s doplňkem stravy Balancio Mozek Kognitivita. Obsahuje účinný citikolin a další přírodní složky. Prémiové doplňky stravy pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a ekokosmetiky Alpík.cz. Balancio. Inspirováno přírodou, ověřeno životem. www.alpík.cz.

0: Rádio Blaník, počasí.
1: A ještě pohled na zítřejší počasí. Oblačno, polojasno, v Čechách přechodně i zataženo. A od západu místy přehánky. Teploty zítra 18 až 23, v noci a po ránu 10 až 6 a na východě až 4. Tolik tedy přehled o tom, jak zítra bude, jak se máme obléci. A teď už si pojďme dát pohodové romantické písničky. Žentoura, Simon a Garfunkel, Dalibor Janda a spousta dalších. Rozjíždíme písničky z lásky v tuto chvíli a Vlasta se k vám přeje krásný poslech.
0: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.

0: Ve sběrně Bedřich Beneš v Ostravě Přívoze dostanete své peníze vždy včas. Výkup druhotných surovin, možnost přistavení kontejneru. Rychle, férově a za super ceny. www.sbiernabeneš.cz.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenaskla.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
3: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
4: Potřebuješ pilu, traktor, sekačku a nevíš? Pomůže ti Chlebiš. Rozšířili jsme sortiment robotických sekaček nejnovější generace s nejmodernější technologií. Za férové ceny a bez složité instalace.
5: A hlavně, to mají vždy se servisem, Franto.
4: Sekačka s jistotou, to je Chlebiš v Hlučíně. Chlebiš.cz.
6: Stavebniny Janík.
7: Nově terasová vrkna Dřevoplast s příslušenstvím. Skladem široký výběr laminátových, vinylových a dřevěných podlah včetně doplňků.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
8: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
10: Kaktus Reality je tu s vámi již 11 let. Profesionální a transparentní služby, bleskové jednání, lidský přístup. Píchneme vám s nemovitostí na kaktusreality.cz.
11: Patříte stejně jako já mezi volvisty? Pak musíte vědět i o servisních výhodách Svenkár Ostrava. Volva starší 4 let mají slevu na originální náhradní díly i na práci. Díky Svenkár.
12: Svenkár Ostrava. Autorizovaný servis Volvo. Aby vaše Volvo zůstalo Volvem. www.svenkar.cz.
13: Je, broučku, kudy jsi přiletěl?
14: Je i vaše střecha v žalostném stavu? Obraťte se na profíky. Střechy Šupík vrátí vašemu domu bezpečí a pomohou snížit náklady na energie. Zastavte se ve vzorkové prodejně v Kravařích nebo na střechyšupík.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Hledáš společenské šaty na ples, maturiťák, do tanečních nebo na svatbu? Navštiv naši prodejnu Společenské šaty Martina v Prostějově. Skladem máme přes 2500 šatů pro všechny věkové kategorie, všech střihů, barev a velikostí. Máme také e-shop, kde se můžeš sama přesvědčit o opravdu bohaté nabídce za bezkonkurenční ceny. Společenské šaty Martina, to jsou šaty, které vás roztančí.
3: Představte si komfort a moderní ovládání. Venkovní žaluzie a venkovní rolety s chytrým řízením nabízí firma Sokol Žaluzie. Pro prvních 50 zákazníků jednotka Tahoma zdarma. Nečekejte a navštivte web sokoljaluzie.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

0: Hi, a jedu!
1: Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a servisu. DD Bike.cz.
2: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva. No jistě.
3: Procházíte onkologickou léčbou a nevíte, kde koupit vše potřebné? V Aloe na Hlučín je vše na jednom místě. Paruky, šátky, epitézy, prádlo a přírodní produkty. Aloe na Hlučín, nejen pro onkologicky nemocné. www.aloena.cz.
4: Ford, Ford, Ford malý a velký. Ford, Ford, Ford malý a velký. Na Fordy jsme tu my.
5: Ostrava, Vítkovice a Opava.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Blaník, počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojedinělé se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Stavebniny Janík. Nabízíme široký sortiment dveří. Například rámové dveře Vivento, Dub, Sonoma, skladem za super ceny. Stavebniny Janík. Rádi vám poradíme s výběrem.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
2: Všechno najednou?
4: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
5: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
1: A kde všude nás naladíte?
0: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Oh,

Krásný poslech nočního vysílání Blaníku vám od mikrofonu přeje Vlasta Cuk. Máme nový den, je středa 20. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Zbyšek, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1964 se narodil český manažer a miliardář, nejbohatší Čech Petr Kellner. Zahynul v roce 2021. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka Veronika Arichteva, její 40, 44. má český fotbalový brankář Petr Čech a 80. americká zpěvačka a herečka Cher. A v tento den v roce 2012 nás opustil britský zpěvák, člen skupiny Bee Gees, Robin Gibb.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojedinělé se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech. Postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cerva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cerva, no jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz

0: na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

Krásný den, je středa 20. května, svátek slaví Zbyšek a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. I dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat má generální ředitel DPP Ladislav Urbánek. Ministerstvo financí vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. V Havlíčkově Brodě začne uzavírka mostu přes Sázavu, přestavěný bude kvůli Dukovanům. Objížďka vede po obchvatu pro IZS a autobusy byl postavený provizorní most a pro pěší lávka. MHD bude pro cestující zadarmo. Dnes dopoledne se otevře zrekonstruovaná voliéra v Pavím dvoře v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO. A v Přerově se bude od 9 hodin konat soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. Akce proběhne na náměstí Přerovského povstání. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojedinělé se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Ať makáš na stavbě, v dílně nebo ve fabrice, potřebuješ výbavu, na kterou je spoleh. V prodejně Cereva na Vratimovské najdeš montérky, pracovní rukavice a boty, co vydrží ostravské tempo. Prostě bezpečí na každé šichtě. Zastav se ve Vratimovské. Cereva, no jistě.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz